Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.

0: Novinka. Horálky čokoládové. Ty od Sedity.
1: Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere. DeLonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
2: Nátlak. Podezřelej odkaz. Jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
3: O2. Více ze života.

0: Tu. Otoč a vychutnej si oba.
1: Schwarzkopf Gliss. Moje sebevědomí začíná u vlasů. Když jsou suché a poškozené, potřebuju péči, která je posílí. Nový Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Obnovuje mikrovazby pro viditelně méně poškození už po jednom použití. Lehký jako spray, intenzivní jako kůra. Gliss Ultimate Repair od Schwarzkopf. Forever you.
2: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů a salátová okurka 1 kus za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu. Na ty nejobtížnější úkoly vyzkoušejte nový Jar Platinum Plus. Odstraňuje až 99% mastnoty bez námahy. Jar, nyní k dostání v Albertu.
5: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
6: Je,

0: Řekni heslo.
1: Opavia.
0: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
2: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy otáčet každou korunu. A někdy se plány otočí v jedné vteřině. Aby se kolotoč točil správně, Home Credit vám může půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte online do 15 minut. Ať se svět točí kolem vás. Home Credit.
0: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte se ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
3: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby. Ale i pro ranní zombíky. Pro cukrholky. Pro gaučisty. Pro uždibovače. Vlnovlásky. Lufťáky. Pro velké šéfy. I mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
4: Konečně make-up i pro zralou pleť. Nový balzámový make-up s lehkou texturou obsahuje 80% pečujících složek ve vašem odstínu. Pomáhá pleť hydratovat a rozjasnit mi ji. Trumeč Hyaluron Tinted Balm od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Dopřejte rtům hydrataci a intenzivní barvu s rtěnkou Color Rich.
5: Pořiďte si ultratenký telefon Motorola Edge 70. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 699 korun. T-Mobile.
6: Ty nejkrásnější věci přicházejí ze srdce. A dokonalá káva? S Philips Latte Go Pro. Intenzita čerstvých zrnek. Sametová mléčná pěna. Nejrychlejší čištění systému na mléko. Philips Latte Go Pro.
7: Na Vinted může být všechno znova nové.
8: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
7: Ahoj, Sáro.
8: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Začni den jako šampion.
1: Již ve čtvrtek v Lidlu produkt je Silvercrest. Vakuová svářečka folií za 299,90. Rýžovar za 349,90. A tyčový mixér za 329,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
3: Postarejte se o svou budoucnost.
2: To dělají moderní lidé. Investují.
3: A na to mohou být hrdí.
2: Jejich peníze pracují v XTB.
4: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.

0: Dacia Bigstra se zvýhodněním až 115 000 korun během dní výhod Dacia.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Kaufland.

0: ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
1: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí. Mít malé sny nestačí.
2: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
3: Víte, když máte dobrou energii, všechno do sebe perfektně zapadá. Věci jdou tak nějak hladce, jako po másle. Je to prostě jako mít každý den neděli. O nic se nestaráte, naopak, někdo se postará o vás. A vidíte to? Oni makají v neděli.
4: Dneska je ale pondělí.
3: Pondělí?
4: Nic, já už musím.
3: A kolik je? Jiřinko? Jiřinko, je pondělí, musíme!
0: E.ON, nechte to na nás. Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. A vyzkoušejte nyní i nové luxusní dlouhotrvající vůně. Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair and Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair and Care. Objevte Schauma Repair and Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.

0: Když dostaneš něco navíc, cítíš se navíc. ID Polo již od 599 tisíc korun. Nabito něčím navíc.
1: Volkswagen.
2: Datart nákupy. Skvělou cenou, ale i parádním obrazem vás zaujme chytrá televize Hisense.
3: Pustí.
2: Datart. Nice Price Combo? Teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's. Tic Tac Toe.

0: Tu. Otoč a vychutnej si oba.
1: Velké sousto. Rozdělte si ho a dopřejte si to, po čem toužíte. Hned. Platbu si rozdělíte u vybraných prodejců. Teď s úrokem maximálně 6,9. Ať to peněženku nepálí. Více na homecredit.cz.
2: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
3: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
4: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme. Ikonické micelární vody Bioderma. Šetrně čistí pleť od nečistot a make-upu. Nyní v akci 1+1. Inkontinenční kalhotky ID Pens s novým systémem rozvodných drážek pro rychlou absorpci se slevou 15%. Dr. Max.
5: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
6: A dělají to taky ostatní?
5: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
7: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.

0: Epárky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda 280 gramů za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Kaufland.
1: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
2: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
3: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju.
2: Dáme si selfie?
1: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
3: Disciplína. To mám rád.
1: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
3: A právem na to mohou být hrdí.
1: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
4: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.

0: Dacia Bigstra se zvýhodněním až 115 000 korun během dní výhod Dacia.
1: Král sírů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sírů. Rozplývá se přímo královsky.
2: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. A vyzkoušejte nyní i nové luxusní dlouhotrvající vůně.
3: Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere.
1: DeLonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
4: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým Jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný Jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu. Na ty nejobtížnější úkoly vyzkoušejte nový Jar Platinum Plus. Odstraňuje až 99% masnoty bez námahy. Jar, nyní k dostání v Albertu.
5: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair and Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitaminem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair and Care. Objevte Schauma Repair and Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
6: Víte, když máte dobrou energii, všechno do sebe perfektně zapadá. Vždyť jdou tak nějak hladce, jako po másle. Je to prostě jako mít každý den neděli. O nic se nestaráte. Naopak, někdo se postará o vás. A vidíte to? Oni makají v neděli.
7: Dneska je ale pondělí.
6: Pondělí?
7: Nic, já už musím.
6: A kolik je? Jiřinko? Jiřinko, je pondělí, musíme.
8: E.ON. Nechte to na nás.

0: Když dostaneš něco navíc, cítíš se navíc. ID Polo již od 599 tisíc korun. Nabito něčím navíc.
1: Volkswagen.
2: Tik tak tu.

0: jeden Tic Tac Toe. Otoč a vychutnej si oba. Na Vinted může být všechno znova nové.
1: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
0: Ahoj, Sáro.
1: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme ikonické micelární vody Bioderma. Šetrně čistí pleť od nečistot a make-upu. Nyní v akci 1+1. Inkontinenční kalhotky ID Pens s novým systémem rozvodných drážek pro rychlou absorpci se slevou 15%. Dr. Max.
1: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
2: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
3: A dělají to taky ostatní?
2: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
4: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
5: Velké sousto. Rozdělte si ho a dopřejte si to, po čem toužíte. Hned! Platbu si rozdělíte u vybraných prodejců. Teď s úrokem maximálně 6,9. Ať to peněženku nepálí. Více na homecredit.cz.

0: Začni den jako šampion.
1: Již ve čtvrtek v Lidlu produkt je Silvercrest. Vakuová svářečka folií za 299,90. Rýžovar za 349,90. A tyčový mixér za 329,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Já vím, díky. Delonghi, vždy perfekt.

0: Dacia Bigstra se zvýhodněním až 115 000 korun během dní výhod Dacia.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Rama margarín 950 gramů za 89,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Kaufland.
2: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
3: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
4: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju.
3: Dáme si selfie?
2: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
4: Disciplína. To mám rád.
2: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
4: A právem na to mohou být hrdí.
2: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
5: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
6: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí. Mít malé sny nestačí.
7: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
8: Velké sousto. Rozdělte si ho a dopřejte si to, po čem toužíte. Hned! Platbu si rozdělíte u vybraných prodejců. Teď s úrokem maximálně 6,9. Ať to peněženku nepálí. Více na homecredit.cz.
9: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Naši lékárníci vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně.
10: Šetříme váš čas. Tak přijďte najisto. Lékárny Dr. Max. Vždy na blízku.
11: Víte, když máte dobrou energii, všechno do sebe perfektně zapadá. Věci jdou tak nějak hladce, jako po másle. Je to prostě jako mít každý den neděli. O nic se nestaráte, naopak, někdo se postará o vás. A vidíte to? Oni makají v neděli.
12: Dneska je ale pondělí.
11: Pondělí?
12: Aha. Nic, já už musím.
11: A kolik je? Jiřinko? Jiřinko, je pondělí, musíme.
13: E.ON, nechte to na nás.
14: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
15: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
16: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
17: A dělají to taky ostatní?
16: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
18: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
19: Nice Price Combo? Teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
20: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textíly. A vyzkoušejte nyní i nové luxusní dlouhotrvající vůně.
21: Datart nákupy. Skvělou cenou, ale i parádním obrazem vás zaujme chytrá televize Hisense.
22: Pustí.
21: Datart.
23: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.

0: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
1: Děkuju, Zlatane. A Tysone. Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju. Dáme si selfie?
0: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
1: Disciplína. To mám rád.
0: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
1: A právem na to mohou být hrdí.
0: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
2: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.

0: Dacia Bigstra se zvýhodněním až 115 000 korun během dní výhod Dacia.
1: Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere. Delonghi. Horké i ledové, vždy perfektní.

0: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
1: Vy máte chuť podnikat? My jsme tu, aby vám to jelo. Je normální chtít víc radosti ze svého podnikání. Raiffeisen Bank.
2: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. A vyzkoušejte nyní i nové luxusní dlouhotrvající vůně.
3: Tic-tac-tu!

0: Tu. Otoč a vychutnej si oba.
1: Víte, když máte dobrou energii, všechno do sebe perfektně zapadá. Věci jdou tak nějak hladce, jako po másle. Je to prostě jako mít každý den neděli. O nic se nestaráte, naopak, někdo se postará o vás. A vidíte to? Oni makají v neděli.
2: Dneska je ale pondělí.
1: Pondělí?
2: Aha. Nic, já už musím.
1: A kolik je?
3: Jiřinko, je pondělí, musíme.
4: E.ON, nechte to na nás.
5: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu. Na ty nejobtížnější úkoly vyzkoušejte nový Jar Platinum Plus. Odstraňuje až 99% mastnoty bez námahy. Jar, nyní k dostání v Albertu.

0: Když dostaneš něco navíc, cítíš se navíc. ID Polo již od 599 tisíc korun. Nabito něčím navíc. Volkswagen.
1: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
2: A dělají to taky ostatní?
1: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
3: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
4: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
5: Datart nákupy. Ušetřete až 20% za malé domácí spotřebiče a kávovary Philips.
6: Hustí.
5: Datart.
7: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme ikonické micelární vody Bioderma. Šetrně čistí pleť od nečistot a make-upu. Nyní v akci 1+1. Inkontinenční kalhotky ID Pens s novým systémem rozvodných drážek pro rychlou absorpci se slevou 15%. Dr. Max.
8: Velké sousto. Rozdělte si ho a dopřejte si to, po čem toužíte. Hned! Platbu si rozdělíte u vybraných prodejců. Teď s úrokem maximálně 6,9. Ať to peněženku nepálí. Více na homecredit.cz.
9: Na Vinted může být všechno znova nové.
10: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
11: Ahoj, Sáro.
10: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu Belarom zrnková káva za 199,90. A Seco Bianco nebo

little bit. It was dumb.

0: Bile je úrodička, jak má být.
1: Na české farmě vypěstovaná a sklizená ve správný čas. Mrkev křupe, jak se patří. A tenhle fešák? To je svěžest sama.
0: To je naše značka Česká farma. Ovoce a zelenina od prověřených českých farem. Bila. To dobré začíná u nás.
2: Já vím, díky. Delonghi, vždy perfetto.

0: Dacia Bigstra se zvýhodněním až 115 000 korun během dní výhod Dacia.
1: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
2: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
3: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju.
2: Dáme si selfie?
1: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
3: Disciplína. To mám rád.
1: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
3: A právem na to mohou být hrdí.
1: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
4: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
5: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
6: A dělají to taky ostatní?
5: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
7: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
8: Velké sousto. Rozdělte si ho a dopřejte si to, po čem toužíte. Hned. Platbu si rozdělíte u vybraných prodejců. Teď s úrokem maximálně 6,9. Ať to peněženku nepálí. Více na homecredit.cz.
9: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
10: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
11: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. A vyzkoušejte nyní i nové luxusní dlouhotrvající vůně.

0: Když dostaneš něco navíc, cítíš se navíc. ID Polo již od 599 tisíc korun. Nabito něčím navíc.
1: Volkswagen.
2: Datart nákupy. Ušetřete až 20% za malé domácí spotřebiče a kávovary Philips.
3: Pusti.
2: Datart.
4: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí. Mít malé sny nestačí.
5: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisenbank.

0: Novinka. Horálky čokoládové. Ty od Sedity.
1: Víte, když máte dobrou energii, všechno do sebe perfektně zapadá. Věci jdou tak nějak hladce, jako po másle. Je to prostě jako mít každý den neděli.

0: O nic se nestaráte. Naopak, někdo se postará o vás. A vidíte to? Oni makají v neděli.
1: Dneska je ale pondělí.
0: Pondělí?
1: Nic, já už musím.
0: A kolik je?
2: Jiřinko? Jiřinko, je pondělí, musíme.
3: E.ON, nechte to na nás.
4: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Naši lékárníci vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně.
5: Šetříme váš čas. Tak přijďte na jisto. Lékárny Dr. Max. Vždy na blízku.
6: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
7: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair and Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair and Care. Objevte Schauma Repair and Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.

Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere. DeLonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.

0: Dacia Bigstra se zvýhodněním až 115 000 korun během dní výhod Dacia.
1: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
2: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
3: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju.
2: Dáme si selfie?
1: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
3: Disciplína. To mám rád.
1: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
3: A právem na to mohou být hrdí.
1: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
4: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
5: Oslavit Halloween s fantazií? To se vyplatí. Nikdo neumí Halloween lépe.

0: Od čtvrtka v Lidlu lepka s bombony různé druhy za 149,90. A dětský kostým na Halloween s aplikací za 199,90. Halloween v Lidlu, to se vyplatí.
1: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme ikonické micelární vody Bioderma. Šetrně čistí pleť od nečistot a make-upu. Nyní v akci 1+1. Inkontinenční kalhotky ID Pens s novým systémem rozvodných drážek pro rychlou absorpci se slevou 15%. Dr. Max.
2: Velké sousto. Rozdělte si ho a dopřejte si to, po čem toužíte. Hned! Platbu si rozdělíte u vybraných prodejců. Teď s úrokem maximálně 6,9. Ať to peněženku nepálí. Více na homecredit.cz.
3: Datart nákupy. Pořiďte si domů televizi LG a užijte si chytré funkce a výhodný nákup.
4: Pusti.
3: Datart.
5: Na Vinted může být všechno znova nové.
6: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
5: Ahoj, Sáro.
6: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
7: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí. Mít malé sny nestačí.
8: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
9: Král sýrů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
10: Víte, když máte dobrou energii, všechno do sebe perfektně zapadá. Vždyť jde tak nějak hladce, jako po másle. Je to prostě jako mít každý den neděli. O nic se nestaráte. Naopak, někdo se postará o vás. A vidíte to? Oni makají v neděli.
11: Dneska je ale pondělí.
10: Pondělí?
11: Aha. Nic, já už musím.
10: A kolik je? Jiřinko? Jiřinko, je pondělí, musíme.
12: E.ON, nechte to na nás.
13: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
14: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.

0: Když dostaneš něco navíc, cítíš se navíc. ID Polo již od 599 tisíc korun. Nabito něčím navíc. Volkswagen.
1: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
2: A dělají to taky ostatní?
1: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
3: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
4: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. A vyzkoušejte nyní i nové luxusní dlouhotrvající vůně.

0: Začni den jako šampion.
1: Již ve čtvrtek v Lidlu produkty Silvercrest. Vakuová svářečka folií za 299,90. Rýžovar za 349,90. A tyčový mixér za 329,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
3: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
4: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju.
3: Dáme si selfie?
2: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
4: Disciplína. To mám rád.
2: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
4: A právem na to mohou být hrdí.
2: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
5: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.

0: Dacia Bigstra se zvýhodněním až 115 000 korun během dní výhod Dacia.
1: Já vím, díky. DeLonghi, vždy perfetto. Král sýrů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
2: Oslavit Halloween s fantazií? To se vyplatí. Nikdo neumí Halloween lépe. Od čtvrtka v Lidlu lepka z bombony různé druhy za 149,90. A dětský kostým na Halloween s aplikací za 199,90. Halloween v Lidlu. To se vyplatí.
3: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
4: A dělají to taky ostatní?
3: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
5: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
6: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme. Ikonické micelární vody Bioderma. Šetrně čistí pleť od nečistot a make-upu. Nyní v akci 1+1. Inkontinenční kalhotky ID Pens s novým systémem rozvodných drážek pro rychlou absorpci se slevou 15%. Dr. Max.
7: Víte, když máte dobrou energii, všechno do sebe perfektně zapadá. Věci jdou tak nějak hladce, jako po másle. Je to prostě jako mít každý den neděli. O nic se nestaráte, naopak, někdo se postará o vás. A vidíte to? Oni makají v neděli.
8: Dneska je ale pondělí.
7: Pondělí?
8: Aha. Nic, já už musím.
7: A kolik je? Jiřinko, je pondělí, musíme.
0: E.ON, nechte to na nás. Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte

0: Trauma Repair and Care kondicionér ve spreji. Pro až o 100% hladší vlasy.
1: Nice Price Combo? Teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
2: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
3: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Když dostaneš něco navíc, cítíš se navíc. ID Polo již od 599 tisíc korun. Nabito něčím navíc.
1: Volkswagen.
2: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. A vyzkoušejte nyní i nové luxusní dlouhotrvající vůně.
3: Velké sousto. Rozdělte si ho a dopřejte si to, po čem toužíte. Hned. Platbu si rozdělíte u vybraných prodejců. Teď s úrokem maximálně 6,9. Ať to peněženku nepálí. Více na homecredit.cz.
4: Datart nákupy. Pořiďte si domů televizi LG a užijte si chytré funkce a výhodný nákup.
5: Hustí.
4: Datart. Tic Tac Toe.

0: Grand Optical s vámi máme mnoho společných příběhů. Někteří svěřili kus rodinné historie, jiní zase zachránili situaci na poslední chvíli. S roky navíc přicházejí nejen dobré příběhy, ale také slevy na stovky stylových obrouček. Ušetřete přesně tolik procent, kolik vám je let. Grand Optical.
1: Pojištění auta od Unika? Nejlépe teď. What you need, like, lepší život společně. Unika.
2: Páni, tolik věcí a jsou na nich všichni naši kamarádi.
3: Bez přidaného cukru a umělých barviv.
4: Nově v Lidlu, Max and Mila's World. Již od pondělí mus pro kočky různé druhy za 12,90. A granule pro psy různé druhy za 149,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
6: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
7: Postarejte se o svou budoucnost.
6: To dělají moderní lidé. Investují.
7: A na to mohou být hrdí.
6: Jejich peníze pracují v XTB.
8: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
9: Ani letos na Halloween nesmí chybět.
10: Taky!
9: Kinder dobroty. Kinder Halloween. Strašidelně dobrý.
11: V Bile je úrodička, jak má být.
12: Na české farmě vypěstovaná a sklizená ve správný čas. Mrkev křupe, jak se patří. A tenhle fešák? To je svěžest sama.
11: To je naše značka Česká farma. Ovoce a zelenina od prověřených českých farem. Bila. To dobré začíná u nás.

0: Dacia Bigstra se zvýhodněním až 115 000 korun během dní výhod Dacia.
1: Je.
0: Řekni heslo.
1: Opavia.
0: Minizvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
2: Víte, když máte dobrou energii, všechno do sebe perfektně zapadá. Vždyť jde tak nějak hladce, jako po másle. Je to prostě jako mít každý den neděli. O nic se nestaráte, naopak, někdo se postará o vás. A vidíte to? Oni makají v neděli.
3: Dneska je ale pondělí.
2: Pondělí?
3: Aha. Nic, já už musím.
2: A kolik je?
4: Jiřinko, Jiřinko, je pondělí, musíme.
0: E.ON, nechte to na nás. Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i

0: pro sportovní, džínové až po syntetiku. Silan, dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. A vyzkoušejte nyní i nové luxusní dlouhotrvající vůně.
1: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
2: A dělají to taky ostatní?
1: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
3: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
4: Skutečný luxus není o tom mít víc. Je o tom prožívat víc. Vítejte v nové éře hladké pokožky. Braun Nevo. První na světě s technologií AeroTouch. Nejjemnější kontakt s pokožkou a nejhladší oholení bez kompromisů.
5: Nakupte produkty Braun za skvělé ceny v Alza dnech. Na alza.cz.
6: Velké sousto. Rozdělte si ho a dopřejte si to, po čem toužíte. Hned! Platbu si rozdělíte u vybraných prodejců. Teď s úrokem maximálně 6,9. Ať to peněženku nepálí. Více na homecredit.cz.
7: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
8: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si výhodně třeba 7místné SUV Peugeot 5008. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
9: Já vím, díky. Delonghi, vždy perfetto.
10: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.

0: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si výhodně třeba nový Peugeot 208 nebo 2008. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
1: Většinu věcí zvládneme snáze společně. Když se o riziko podělíme, vše je rázem jednodušší. To je náš princip Unika. Lepší život společně. Unika.
2: V Grand Optical s vámi máme mnoho společných příběhů. Někteří svěřili kus rodinné historie, jiní zase zachránili situaci na poslední chvíli. S roky navíc přicházejí nejen dobré příběhy, ale také slevy na stovky stylových obrouček. Ušetřete přesně tolik procent, kolik vám je let. Grand Optical.
3: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
4: Postarejte se o svou budoucnost.
3: To dělají moderní lidé. Investují.
4: A na to mohou být hrdí.
3: Jejich peníze pracují v XTB.
5: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
6: Na Halloween nesmí chybět.
7: Taky!
6: Kinder dobroty. Kinder Halloween. Strašidelně dobrý.
8: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
9: Vy máte chuť podnikat? My jsme tu, aby vám to jelo. Je normální chtít víc radosti ze svého podnikání. Raiffeisen Bank.
10: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
11: Víte, když máte dobrou energii, všechno do sebe perfektně zapadá. Věci jdou tak nějak hladce, jako po másle. Je to prostě jako mít každý den neděli. O nic se nestaráte, naopak, někdo se postará o vás. A vidíte to? Oni makají v neděli.
12: Dneska je ale pondělí.
11: Pondělí?
12: Aha. Nic, já už musím.
11: A kolik je? Jiřinko? Jiřinko, je pondělí, musíme.
13: E.ON, nechte to na nás.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90.

0: 1,50 za 100 gramů a salátová okurka 1 kus za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Yeah. Řekni heslo.
2: Opavia.
3: Minizvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
4: Velké sousto. Rozdělte si ho a dopřejte si to, po čem toužíte. Hned. Platbu si rozdělíte u vybraných prodejců. Teď s úrokem maximálně 6,9. Ať to peněženku nepálí. Více na homecredit.cz.
5: Nátlak. Podezřelej odkaz. Jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelého? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
6: O2. Více ze života.
7: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
8: A dělají to taky ostatní?
7: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
9: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
10: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
11: Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere. DeLonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
12: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. A vyzkoušejte nyní i nové luxusní dlouhotrvající vůně.
13: Skutečný luxus není o tom mít víc. Je o tom prožívat víc. Vítejte v nové éře hladké pokožky. Braun Nevo. První na světě s technologií AeroTouch. Nejjemnější kontakt s pokožkou a nejhladší oholení bez kompromisů.
14: Nakupte produkty Braun za skvělé ceny v Alza dnech. Na alza.cz.

0: Grand Optical s vámi máme mnoho společných příběhů. Někteří svěřili kus rodinné historie, jiní zase zachránili situaci na poslední chvíli. S roky navíc přicházejí nejen dobré příběhy, ale také slevy na stovky stylových obrouček. Ušetřete přesně tolik procent, kolik vám je let. Grand Optical.
1: Pojištění auta od Unika? Nejlépe teď. What you need, like, lepší život společně. Unika.
2: Allegro! To musím také vyzkoušet!
3: A mají i tuhle megatelku!
4: A věci do školy! A ještě něco!
2: Tenhle kanon!
5: Když něco, tak Allegro.

0: Dacia Bigstra se zvýhodněním až 115 000 korun během dní výhod Dacia.
1: V Bile je úrodička, jak má být.
2: Na české farmě vypěstovaná a sklizená ve správný čas. Mrkev křupe, jak se patří. A tenhle fešák? To je svěžest sama.
1: To je naše značka Česká farma. Ovoce a zelenina od prověřených českých farem. Byla. To dobré začíná u nás.

0: Novinka. Horálky čokoládové. Ty od Sedity.
1: Nice Price Combo? Teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
2: Já vím, díky. Delonghi, vždy perfetto.
3: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair and Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair and Care. Objevte Schauma Repair and Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
4: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
5: Postarejte se o svou budoucnost.
4: To dělají moderní lidé. Investují.
5: A na to mohou být hrdí.
4: Jejich peníze pracují v XTB.
6: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu Belarom zrnková káva za 199,90 a Seco Bianco nebo Rosato za 13,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Zánět močového měchýře? Bolest. Pálení. Časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
9: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
10: A dělají to taky ostatní?
9: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
11: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.

0: si na Halloween nesmí chybět?
1: Taky!
0: Kinder dobroty. Kinder Halloween. Strašidelně dobrý. Velké sousto. Rozdělte si ho a dopřejte si to, po čem toužíte. Hned! Platbu si rozdělíte u vybraných prodejců. Teď s úrokem maximálně 6,9. Ať to peněženku nepálí. Více na homecredit.cz.
2: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si výhodně třeba nový Peugeot Rifter. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
3: Skutečný luxus není o tom mít víc. Je o tom prožívat víc. Vítejte v nové éře hladké pokožky. Braun Nevo. První na světě s technologií AeroTouch. Nejjemnější kontakt s pokožkou a nejhladší oholení bez kompromisů.
4: Nakupte produkty Braun za skvělé ceny v Alza dnech. Na alza.cz.
5: Víte, když máte dobrou energii, všechno do sebe perfektně zapadá. Věci jdou tak nějak hladce, jako po másle. Je to prostě jako mít každý den neděli. O nic se nestaráte, naopak, někdo se postará o vás. A vidíte to? Oni makají v neděli.
6: Dneska je ale pondělí.
5: Pondělí?
6: Nic, já už musím.
5: A kolik je?
7: Jiřinko? Jiřinko, je pondělí, musíme!
8: E.ON, nechte to na nás.
9: Datart nákupy. Ušetřete až 20% za malé domácí spotřebiče a kávovary Philips.
10: Hustí.
9: Datart.

The Queen is here. Chaka Khan is in the house, y'all.

0: Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte se ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
1: Pojištění auta od Unika? Nejlépe teď. What you need, like, whoa. Move fast, move slow. Catch me on a roll. Come say hello. Lepší život společně.

0: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
1: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron, močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
2: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.

0: Dacia Bigstra se zvýhodněním až 115 000 korun během dní výhod Dacia.
1: Ani letos na Halloween nesmí chybět.
2: Taky!
1: Kinder dobroty. Kinder Halloween. Strašidelně dobrý.
3: Víc pro každý den. Užijte si pohodlí. S pyžamy se styčem za 249 korun. Pro zachumlání a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
4: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
5: Postarejte se o svou budoucnost.
4: To dělají moderní lidé. Investují.
5: A na to mohou být hrdí.
4: Jejich peníze pracují v XTB.
6: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
7: Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere.

0: suché i ledové vždy perfetto. Velké sousto. Rozdělte si ho a dopřejte si to, po čem toužíte. Hned! Platbu si rozdělíte u vybraných prodejců. Teď s úrokem maximálně 6,9. Ať to peněženku nepálí. Více na homecredit.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. A salátová okurka 1 kus za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
3: A dělají to taky ostatní?
2: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
4: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
5: Skutečný luxus není o tom mít víc. Je o tom prožívat víc. Vítejte v nové éře hladké pokožky. Braun Nevo. První na světě s technologií AeroTouch. Nejjemnější kontakt s pokožkou a nejhladší oholení bez kompromisů.
6: Nakupte produkty Braun za skvělé ceny v Alza dnech. Na alza.cz.
7: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Naši lékárníci vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně.
8: Šetříme váš čas. Tak přijďte najisto. Lékárny Dr. Max. Vždy na blízku.

0: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si výhodně třeba nový Peugeot 208 nebo 2008. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
1: Víte, když máte dobrou energii, všechno do sebe perfektně zapadá. Věci jdou tak nějak hladce, jako po másle. Je to prostě jako mít každý den neděli. O nic se nestaráte, naopak, někdo se postará o vás. A vidíte to? Oni makají v neděli.
2: Dneska je ale pondělí.
1: Pondělí?
2: Aha. Nic, já už musím.
1: A kolik je? Jiřinko? Jiřinko, je pondělí, musíme.
3: E.ON, nechte to na nás.
4: Je. Řekni heslo.
5: Opavia.
6: Minizvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.

0: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si výhodně třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
1: V Grand Optical s vámi máme mnoho společných příběhů. Někteří svěřili kus rodinné historie, jiní zase zachránili situaci na poslední chvíli. S roky navíc přicházejí nejen dobré příběhy, ale také slevy na stovky stylových obrouček. Ušetřete přesně tolik procent, kolik vám je let. Grand Optical.
2: Pojištění auta od Unika? Nejlépe teď. What you need, like, lepší život společně. Unika.
3: Páni, tolik věcí a jsou na nich všichni naši kamarádi.
4: Bez přidaného cukru a umělých barviv.
5: Nově v Lidlu, Max and Mila's World. Již od pondělí mus pro kočky různé druhy za 12,90. A granule pro psy různé druhy za 149,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron, močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
7: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
8: Postarejte se o svou budoucnost.
7: To dělají moderní lidé. Investují.
8: A na to mohou být hrdí.
7: Jejich peníze pracují v XTB.
9: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
10: Datart nákupy. Skvělou cenou, ale i parádním obrazem vás zaujme chytrá televize Hisense.
11: Pustí.
10: Datart.
12: Bile je úrodička, jak má být.
13: Na české farmě vypěstovaná a sklizená ve správný čas. Mrkev křupe, jak se patří. A tenhle fešák? To je svěžest sama.
12: To je naše značka Česká farma. Ovoce a zelenina od prověřených českých farem. Bila. To dobré začíná u nás.
14: Já vím, díky. Vždy perfetto.
15: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
16: Ani letos na Halloween nesmí chybět. Kinder dobroty. Kinder Halloween. Strašidelně dobrý.
17: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto. Nestačí. Malý pokoj. Nestačí.
18: Mít malé sny.
19: Je normální chtít víc a je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
20: Víte, když máte dobrou energii, všechno do sebe perfektně zapadá. Víc jde tak nějak hladce, jako po másle. Je to prostě jako mít každý den neděli. O nic se nestaráte, naopak, někdo se postará o vás. A vidíte,

0: Co?
1: Oni makají v neděli.
0: Dneska je ale pondělí.
1: Pondělí?
0: Aha. Nic, já už musím.
1: A kolik je?
2: Jiřinko? Jiřinko, je pondělí, musíme.
3: E.ON, nechte to na nás.
4: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
5: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
6: A dělají to taky ostatní?
5: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
7: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
8: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
9: Velké sousto. Rozdělte si ho a dopřejte si to, po čem toužíte. Hned! Platbu si rozdělíte u vybraných prodejců. Teď s úrokem maximálně 6,9. Ať to peněženku nepálí. Více na homecredit.cz.

0: E-shop Dr. Max nabízí Prospan sirup. Usnadňuje vykašlávání a ulevuje od kašle. Nyní s 20% slevou. Sleva až 26% na přípravky GS a Cemio. Na játra extra silný GS Ostropestřec, na klouby Cemio Kamzík. E-shop Dermax.cz.
1: V Grand Optical s vámi máme mnoho společných příběhů. Někteří svěřili kus rodinné historie, jiní zase zachránili situaci na poslední chvíli. S roky navíc přicházejí nejen dobré příběhy, ale také slevy na stovky stylových obrouček. Ušetřete přesně tolik procent, kolik vám je let. Grand Optical.
0: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme Coldrex Max Grip. Rychle a účinně uleví od příznaků chřipky a nachlazení. Za 199 korun. Voltaren Forte. Pro úlevu od bolesti za skvělých 399 korun. A s posilovací gumou navíc. Sterimar. Hypertonický roztok na ucpaný nos. Pro uvolnění nosních dutin při nachlazení. Za 199 korun. Nakupte u nás v říjnu a soutěžte o atraktivní ceny. Dr. Max.

0: Většinu věcí zvládneme snáze společně. Když se o riziko podělíme, vše je rázem jednodušší. To je náš princip Unika. Lepší život společně. Unika.
1: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
2: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
3: Postarejte se o svou budoucnost.
2: To dělají moderní lidé. Investují.
3: A na to mohou být hrdí.
2: Jejich peníze pracují v XTB.
4: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
5: V Bile je úrodička, jak má být.
6: Na české farmě vypěstovaná a sklizená ve správný čas. Mrkev křupe, jak se patří. A tenhle fešák? To je svěžest sama.
5: To je naše značka Česká farma. Ovoce a zelenina od prověřených českých farem. Byla. To dobré začíná u nás.

0: Dacia Bigstra se zvýhodněním až 115 000 korun během dní výhod Dacia.
1: Ztráta kolagenu? Objevte Age Absolu vyhlazující sérum. 8000 mikrokuliček a prokolagenní peptid pro dvojnásobnou stimulaci kolagenu. Okamžitý vyplňující efekt. Age Absolu od Uriáš. Vyvinuto dermatologii.
2: Vyzkoušejte prémiovou péči Uriáš Age Absolu a ušetřete 450 korun. Doktor Max.
3: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte v říjnu alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Za péči o své zdraví vás teď odměníme. Doktor Max.
4: Víte, když máte dobrou energii, všechno do sebe perfektně zapadá. Věci jdou tak nějak hladce, jako po másle. Je to prostě jako mít každý den neděli. O nic se nestaráte, naopak, někdo se postará o vás. A vidíte to? Oni makají v neděli.
5: Dneska je ale pondělí.
4: Pondělí?
5: Aha. Nic, já už musím.
4: A kolik je? Jiřinko? Jiřinko, je pondělí, musíme!
0: E.ON, nechte to na nás. Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
6: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
7: A dělají to taky ostatní?
6: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
8: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
9: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Naši lékárníci vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně.
10: Šetříme váš čas. Tak přijďte najisto. Lékárny Dr. Max. Vždy na blízku.
11: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si výhodně třeba nový Peugeot Rifter. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
12: Nice Price Combo? Teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
13: Velké sousto. Rozdělte si ho a dopřejte si to, po čem toužíte. Hned. Platbu si rozdělíte u vybraných prodejců.

0: Takže to je Robert, chtěl bys tam hrát na basu.
1: Čau.
2: No, čau.
0: Umíš Bulhary, figuru z Bulhary?
1: Bulhara, znám.
0: Pak jedem.
1: Bulhara, ne.
3: Bulhary, ne.
0: Jak ne?
4: Ritmus.

0: český prachy jsou levý. Dřevý táta to neví.
1: Kurva, kluci, předrážejte to!
2: Já to předražíme!
3: Co to je? To je předražená. To je jako dražer, nebo co? Dražba na parku.

0: Grand Optical s vámi máme mnoho společných příběhů. Někteří svěřili kus rodinné historie, jiní zase zachránili situaci na poslední chvíli. S roky navíc přicházejí nejen dobré příběhy, ale také slevy na stovky stylových obrouček. Ušetřete přesně tolik procent, kolik vám je let. Grand Optical.
1: Pojištění auta od Unika? Nejlépe teď. What you need, like, lepší život společně.

0: Dacia Bigstra se zvýhodněním až 115 000 korun během dní výhod Dacia.
1: Nice Price Combo? Teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
2: Ani letos na Halloween nesmí chybět.

0: Kinder dobroty. Kinder Halloween. Strašidelně dobrý.
1: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair and Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair and Care. Objevte Schauma Repair and Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
2: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
3: Postarejte se o svou budoucnost.
2: To dělají moderní lidé. Investují.
3: A na to mohou být hrdí.
2: Jejich peníze pracují v XTB.
4: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
5: Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere. DeLonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
6: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
7: A dělají to taky ostatní?
6: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
8: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
9: Velké sousto. Rozdělte si ho a dopřejte si to, po čem toužíte. Hned! Platbu si rozdělíte u vybraných prodejců. Teď s úrokem maximálně 6,9. Ať to peněženku nepálí. Více na homecredit.cz.
10: Víte, když máte dobrou energii, všechno do sebe perfektně zapadá. Věc jdou tak nějak hladce, jako po másle. Je to prostě jako mít každý den neděli. O nic se nestaráte, naopak, někdo se postará o vás. A vidíte to? Oni makají v neděli.
11: Dneska je ale pondělí.
10: Pondělí?
11: Aha. Nic, já už musím.
10: A kolik je? Jiřinko? Jiřinko, je pondělí, musíme!
12: E.ON, nechte to na nás.
13: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto. Nestačí. Malý pokoj. Nestačí. Mít malé sny. Nestačí.
14: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
15: Je.
16: Řekni heslo.
17: Opávia.
18: Mini zvyky po našem, středeční videohry. Opávia, odrobek víc spolu.
19: Nátlak, podezřelej odkaz, jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp, poradím, co dál.
20: O2, více ze života.
21: Zánět močového měchýře? Bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
22: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu Belarom zrnková káva za 199,90 a Seco Bianco nebo Rosato za 13,90. Lidl, to se vyplatí.
23: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si výhodně třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
24: Skutečný luxus není o tom mít víc. Je o tom prožívat víc. Vítejte v nové éře hladké pokožky. Braun Nevo. První na světě s technologií AeroTouch. Nejjemnější kontakt s pokožkou a nejhladší oholení bez kompromisů.
25: Nakupte produkty Braun za skvělé ceny v Alza dnech na alza.cz.

0: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si výhodně třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
1: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte si ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
2: Pojištění auta od Unika? Nejlépe teď. What you need, like, whoa. Lepší život společně. Unika.
3: Král sírů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sírů. Rozplývá se přímo královsky.
4: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
5: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
6: Postarejte se o svou budoucnost.
5: To dělají moderní lidé. Investují.
6: A na to mohou být hrdí.
5: Jejich peníze pracují v XTB.
7: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
8: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
9: Zánět močového měchýře? Bolest. Pálení. Časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
10: Ani letos na Halloween nesmí chybět.
11: Taky!
10: Kinder dobroty. Kinder Halloween. Strašidelně dobrý.
12: Velké sousto. Rozdělte si ho a dopřejte si to, po čem toužíte. Hned! Platbu si rozdělíte u vybraných prodejců. Teď s úrokem maximálně 6,9. Ať to peněženku nepálí. Více na homecredit.cz.

0: Dacia Bigstra se zvýhodněním až 115 000 korun během dní výhod Dacia.
1: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
2: A dělají to taky ostatní?
1: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
3: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
4: Víte, když máte dobrou energii, všechno do sebe perfektně zapadá. Věc jde tak nějak hladce, jako po másle. Je to prostě jako mít každý den neděli. O nic se nestaráte, naopak, někdo se postará o vás. A vidíte to? Oni makají v neděli.
5: Dneska je ale pondělí.
4: Pondělí?
5: Nic, já už musím.
4: A kolik je? Jiřinko, je pondělí, musíme.
0: E.ON, nechte to na nás.
6: Skutečný luxus není o tom mít víc. Je o tom prožívat víc. Vítejte v nové éře hladké pokožky. Braun Nevo. První na světě s technologií AeroTouch. Nejjemnější kontakt s pokožkou a nejhladší oholení bez kompromisů.
7: Nakupte produkty Braun za skvělé ceny v Alza dnech. Na alza.cz.

0: Je.
1: Řekni heslo.
2: Opavia.
3: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů a salátová okurka 1 kus za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
6: Nátlak. Podezřelej odkaz. Jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
7: O2. Více ze života.
8: Já vím, díky. Delonghi, vždy perfekt.

0: Grand Optical s vámi máme mnoho společných příběhů. Někteří svěřili kus rodinné historie, jiní zase zachránili situaci na poslední chvíli. S roky navíc přicházejí nejen dobré příběhy, ale také slevy na stovky stylových obrouček. Ušetřete přesně tolik procent, kolik vám je let. Grand Optical.
1: Pojištění auta od Unika? Nejlépe teď. What you need, like, wow. Lepší život společně. Unika.
2: Allegro! To musím také vyzkoušet!
3: A mají i tuhle megatelku!
4: A věci do školy! A ještě něco!
2: Tenhle kanon!
5: Když něco, tak Allegro.

0: Dacia Bigstra se zvýhodněním až 115 000 korun během dní výhod Dacia.
1: Král sírů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sírů. Rozplývá se přímo královsky.
2: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
3: Postarejte se o svou budoucnost.
2: To dělají moderní lidé. Investují.
3: A na to mohou být hrdí.
2: Jejich peníze pracují v XTB.
4: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
5: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
6: Nice Price Combo, teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.

0: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si výhodně třeba nový Peugeot 208 nebo 2008. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
1: Zánět močového měchýře? Bolest. Pálení. Časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
2: Skutečný luxus není o tom mít víc. Je o tom prožívat víc. Vítejte v nové éře hladké pokožky. Braun Nevo. První na světě s technologií AeroTouch. Nejjemnější kontakt s pokožkou a nejhladší oholení bez kompromisů.
3: Nakupte produkty Braun za skvělé ceny v Alza dnech. Na alza.cz.
4: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
5: A dělají to taky ostatní?
4: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
6: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.

0: Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere. Delonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
1: Ani letos na Halloween nesmí chybět. Kinder dobroty. Kinder Halloween. Strašidelně dobrý.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu Belarom zrnková káva za 199,90. A Seco Bianco nebo Rosato za 13,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Velké sousto. Rozdělte si ho a dopřejte si to, po čem toužíte. Hned. Platbu si rozdělíte u vybraných prodejců. Teď s úrokem maximálně 6,9. Ať to peněženku nepálí. Více na homecredit.cz.
4: Když máte zafixovanou cenu u E.ONu,
5: tak a máme klid, Jiřínko.
4: Víte přesně, jaká bude vaše neděle. I ta za 3 roky.

0: Nechte to na nás. E.ON.
1: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí. Mít malé sny nestačí.
2: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisenbank.

0: Grand Optical s vámi máme mnoho společných příběhů. Někteří svěřili kus rodinné historie, jiní zase zachránili situaci na poslední chvíli. S roky navíc přicházejí nejen dobré příběhy, ale také slevy na stovky stylových obrouček. Ušetřete přesně tolik procent, kolik vám je let. Grand Optical.
1: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
2: Páni! Tolik věcí a jsou na nich všichni naši kamarádi!
3: Bez přidaného cukru a umělých barviv.
4: Nově v Lidlu. Max and Mila's World. Již od pondělí mus pro kočky různé druhy za 12,90. A granule pro psy různé druhy za 149,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Většinu věcí zvládneme snáze společně. Když se o riziko podělíme, vše je rázem jednodušší. To je náš princip Unika. Lepší život společně. Unika.
6: Allegro! To musím také vyzkoušet!
7: A mají i tuhle megatelku!
8: A věci do školy! A ještě něco!
6: Tenhle kanon!
9: Když něco, tak Allegro.
10: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
11: Datart nákupy. Ušetřete až 20% za malé domácí spotřebiče a kávovary Philips.
12: Pustí.
11: Datart.

0: Dacia Bigstra se zvýhodněním až 115 000 korun během dní výhod Dacia.
1: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
2: Postarejte se o svou budoucnost.
1: To dělají moderní lidé. Investují.
2: A na to mohou být hrdí.
1: Jejich peníze pracují v XTB.
3: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
4: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair and Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair and Care. Objevte Schauma Repair and Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
5: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
6: A dělej to taky ostatní?
5: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
7: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů

0: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
1: Ascorvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitamínem C, D a zinkem. Ve formě, kterou máte rádi.
2: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí. Mít malé sny nestačí.
3: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
4: Já vím, díky. DeLonghi, vždy perfetto.
5: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si výhodně třeba nový Peugeot 208 nebo 2008. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
6: Víte, když máte dobrou energii, všechno do sebe perfektně zapadá. Teď se jdou tak nějak hladce, jako po másle. Je to prostě jako mít každý den neděli. O nic se nestaráte, naopak, někdo se postará o vás. A vidíte to? Oni makají v neděli.
7: Dneska je ale pondělí.
6: Pondělí?
7: Aha. Nic, já už musím.
6: A kolik je?
8: Pondělí, musíme!
9: E.ON, nechte to na nás.
10: Velké sousto. Rozdělte si ho a dopřejte si to, po čem toužíte. Hned! Platbu si rozdělíte u vybraných prodejců. Teď s úrokem maximálně 6,9. Ať to peněženku nepálí. Více na homecredit.cz.
11: Ani letos na Halloween nesmí chybět.
12: Taký!
11: Kinder dobroty. Kinder Halloween. Strašidelně dobrý.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů a salátová okurka 1 kus za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa a tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
2: I letos rozdělíme malým hokejistům a hokejistkám 11,5 milionu korun. Kaufland. Puky pomáhají.
3: Už teď vím o dětech, který budou jednou lepší než my.
4: Třeba tenhle se mě dostal.
5: Ani letos na Halloween nesmí chybět.
6: Taky!
5: Kinder dobroty. Kinder Halloween. Strašidelně dobrý.
7: Bile je úrodička, jak má být.
8: Na české farmě vypěstovaná a sklizená ve správný čas. Mrkev křupe, jak se patří. A tenhle fešák? To je svěžest sama.
7: To je naše značka Česká farma. Ovoce a zelenina od prověřených českých farem. Bila. To dobré začíná u nás.
9: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense.

0: Lens Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified.
1: Vy máte chuť podnikat? My jsme tu, aby vám to jelo. Je normální chtít víc radosti ze svého podnikání. Raiffeisen Bank.
2: Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere.
3: DeLonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
4: Nice Price Combo? Teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
5: Je. Řekni heslo.
6: Opavia.
7: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
8: Nátlak. Podezřelej odkaz. Jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
9: O2. Více ze života.

0: Dacia Bigstra se zvýhodněním až 115 000 korun během dní výhod Dacia.
1: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby, ale i pro ranní zombíky, pro cukrholky, pro gaučisty, pro uždibovače, vlnovlásky, lufťáky, pro velké šéfy i mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
2: V Grand Optical s vámi máme mnoho společných příběhů. Někteří svěřili kus rodinné historie, jiní zase zachránili situaci na poslední chvíli. S roky navíc přicházejí nejen dobré příběhy, ale také slevy na stovky stylových obrouček. Ušetřete přesně tolik procent, kolik vám je let. Grand Optical.
3: Někdy se člověk musí otáčet, jindy otáčet každou korunu. A někdy se plány otočí v jedné vteřině. Aby se kolotoč točil správně, Home Credit vám může půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte online do 15 minut. Ať se svět točí kolem vás. Home Credit.
4: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots, protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapse odstraňují skvrny a jejich svěží vůně vydrží. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí. Výhodné nabídky výrobků značky Ariel nyní najdete v drogeriích Teta.
5: Ty nejkrásnější věci přicházejí ze srdce. A dokonalá káva? S Philips Latte Go Pro. Intenzita čerstvých zrnek, sametová mléčná pěna, nejrychlejší čištění systému na mléko. Philips Latte Go Pro.
6: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
7: Konečně make-up i pro zralou pleť. Nový balzámový make-up s lehkou texturou obsahuje 80% pečujících složek ve vašem odstínu. Pomáhá pleť hydratovat a rozjasnit mi ji. Trumeč Hyaluron Tinted Balm od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Dopřejte rtům hydrataci a intenzivní barvu s rtěnkou Color Rich.
8: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Většinu věcí zvládneme snáze společně. Když se o riziko podělíme, vše je rázem jednodušší. To je náš princip Unika. Lepší život společně. Unika.
1: Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte se ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
2: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
3: Postarejte se o svou budoucnost.
2: To dělají moderní lidé. Investují.
3: A na to mohou být hrdí.
2: Jejich peníze pracují v XTB.
4: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
5: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
6: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5.

0: výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Shauma Repair & Care. Objevte Shauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
1: Víc pro každý den. Užijte si pohodlí. S pyžami se styčem za 249 korun. Pro zachumlání a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.

0: Dacia Bigstra se zvýhodněním až 115 000 korun během dní výhod Dacia.
1: Ani letos na Halloween nesmí chybět. Kinder dobroty. Kinder Halloween. Strašidelně dobrý.
2: Vy máte chuť podnikat? My jsme tu, aby vám to jelo. Je normální chtít víc radosti ze svého podnikání. Raiffeisen Bank.
3: Zánět močového měchýře? Bolest. Pálení. Časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
4: Skutečný luxus není o tom mít víc. Je o tom prožívat víc. Vítejte v nové éře hladké pokožky. Braun Nevo. První na světě s technologií AeroTouch. Nejjemnější kontakt s pokožkou a nejhladší oholení bez kompromisů.
5: Nakupte produkty Braun za skvělé ceny v Alza dnech na alza.cz.
6: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
7: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
8: A dělají to taky ostatní?
7: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
9: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
10: Řekni heslo.
11: Opavia.
12: Mini zvyky po našem. Středeční videohry.
13: Opavia. Odrobek víc spolu.
14: Velké sousto. Rozdělte si ho a dopřejte si to, po čem toužíte. Hned. Platbu si rozdělíte u vybraných prodejců. Teď s úrokem maximálně 6,9. Ať to peněženku nepálí. Více na homecredit.cz.
15: Já vím, díky. DeLonghi, vždy perfetto.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu Belarom zrnková káva za 199,90 a Seco Bianco nebo Rosato za 13,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Víte, když máte dobrou energii, všechno do sebe perfektně zapadá. Věci jdou tak nějak hladce, jako po másle. Je to prostě jako mít každý den neděli. O nic se nestaráte, naopak, někdo se postará o vás. A vidíte to? Oni makají v neděli.
18: Dneska je ale pondělí.
17: Pondělí?
18: Aha. Nic, já už musím.
17: A kolik je? Jiřinko? Jiřinko, je pondělí, musíme!
19: E.ON, nechte to na nás.
20: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si výhodně třeba nový Peugeot 208 nebo 2008. 7 dní Peugeot pro

0: Vyrazte se ještě ohřát k moři. Na invia.cz najdete tisíce super last minute zájezdů za skvělé ceny. Vybírejte hned na invia.cz.
1: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda 280 gramů za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Kaufland.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Sledujte své zdraví se Samsung Galaxy Watch 9 za super cenu a s cashbackem navíc.
3: Hosti.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
5: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo, zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
7: Může být pečivo zdravé a chutné zároveň?
5: Albertu může. Naše mlynářské žitné pečivo má vysoký obsah vlákniny a přitom chutná všem. Nyní jsme navíc pořádně ukrojili z ceny, a to hned 15% na celou mlynářskou řadu v aplikaci Můj Albert. Lepší pro vás, lepší pro zdraví. Albert.
8: Dobrej por.
9: Co to bylo?
8: Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
10: Red Bull vám dává křídla.
2: Datart nákupy. Pořiďte si domů televizi LG a užijte si chytré funkce a výhodný nákup.
3: Hosti.
2: Datart.
11: Když vidíte Albert, neporazitelné, levnější, nehledejte.
12: Chibokol Selection u nás za 124,90, slunečnicový olej Gustonat za 26,90 a filet z lososa za 28,90. Albert.
13: Hádejte, kdo přišel za Felixem na večeři. Robbie Williams.

0: Purina. Nové granule Felix. Křupavá dobrota s lahodnou kombinací dvou příchutí. Felix Doubly Delicious. Je fajn kocourem vít. Purina.
1: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Chcete šetřit jen na ceně a ne na kvalitě?
3: Hledejte v Albertu naše vlastní značky označené palcem nahoru. Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že šunka obsahuje i 93% masa, jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Naše vlastní značky, to je kvalita za nejnižší ceny. Ovesné vločky Ema u nás jen za 12,90. Albert.
4: Zasloužíš si velké, hřejivé, huňaťoučké obětí. Deko doma. Pohodlí, co pohladí.
5: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
6: I want to break free. Objev lahodné tabulky KitKat. Křupavá oplatka, neodolatelná náplň, politá mramorovanou čokoládou. Dej si pauzu, dej si KitKat.
7: Tati,

0: Už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
1: No to půjde těžko bez křídel.
0: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
1: Aha, a jak asi?
0: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
1: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
2: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
3: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby, ale i pro ranní zombíky, pro cukrholky, pro gaučisty, pro uždibovače, vlnovlásky, lufťáky, pro velké šéfy i mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
4: Nastartovat ráno můžete i příjemněji. Vstát správnou nohou jde totiž překvapivě snadno. Místo ranních experimentů stačí jeden lahodný rituál. Darujte si jemné ráno s Nescafé Crema nebo ještě jemnější s novinkou Nescafé Crema Delicate.

0: Chcete trávit podzim takto nebo takto? Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat jednou týdně Oscillocoxinum pro prevenci chřipkových stavů a užijte si podzim naplno. Chraňte své zdraví s Oscillocoxinem.
1: I letos rozdělíme malým hokejistům a hokejistkám 11,5 milionu korun. Kaufland. Puky pomáhají.
2: Už teď vím o dětech, který budou jednou lepší než my.
3: Třeba tenhle se mě dostal.

0: Dacia Bigstra se zvýhodněním až 115 000 korun během dní výhod Dacia.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden Persil za 249 a Jägermeister za 199,90. Byla.
2: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Kuřecí prsní řízky za 99,90 a podestýlková vejce M v Byla klubu za 29,90. Byla.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den. Lerdamer, lahodná chuť, tak jedinečná a neodolatelná. Ahoj.
3: Taky nemůžu přestat ochutnávat.
4: Lerdameru není nikdy dost. Lerdamer, opravdu chutný.
1: Nový dětský tarif od O2 navržený s rodiči. Díky datové pojistce jim data nikdy úplně nedojdou, takže vám nezmizí z dohledu. Tarif pro děti s datovou pojistkou. O2, více ze života.

0: Když dostaneš něco navíc, cítíš se navíc. ID Polo již od 599 tisíc korun. Nabito něčím navíc.
1: Volkswagen.
2: Nice Price Combo? Teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
3: Krása má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte jedinečnou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Slevami se jen hemží spotřebiče LG, které pořídíte až o 20% levněji.
5: Hustí.
4: Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: Nátlak. Podezřelej odkaz. Jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelého? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
7: O2. Více ze života.
8: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
9: Jen 11% Čechů dokáže při vážné nemoci pokrýt rodinné výdaje déle než rok. Naše životní pojištění pomůže zajistit vaši rodinu, když do života zasáhne vážná nemoc. Tady a teď. Generali Česká.
10: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Poříďte si výhodně třeba nový Peugeot 208 nebo 2008.

0: 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
1: Allegro! To musím také vyzkoušet!
2: A mají i tuhle megatelku!
3: A věci do školy!
4: A ještě něco!
1: Tenhle kanon!
5: Když něco, tak Allegro.
6: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
7: Postarejte se o svou budoucnost.
6: To dělají moderní lidé. Investují.
7: A na to mohou být hrdí.
6: Jejich peníze pracují v XTB.
8: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
9: Když jde o výkon, na kompromisy není čas. V dílně, na okruhu, na stavbě nebo na zahradě. Ať už čelíte jakékoliv výzvě, profesionálové očekávají maximum. Einhell. Power wherever you need it.
10: Král sýrů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
11: Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů, začněte užívat Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů. Oscilocoxinum.

0: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte v říjnu alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Za péči o své zdraví vás teď odměníme. Doktor Max.
1: Nice Price Combo, teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
2: Skutečný luxus není o tom mít víc. Je o tom prožívat víc. Vítejte v nové éře hladké pokožky. Braun Nevo. První na světě s technologií AeroTouch. Nejjemnější kontakt s pokožkou a nejhladší oholení bez kompromisů.
3: Nakupte produkty Braun za skvělé ceny.

0: Ženy v Alza dnech na alza.cz.
1: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
2: Ani letos na Halloween nesmí chybět. Kinder dobroty. Kinder Halloween. Strašidelně dobrý.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. A salátová okurka 1 kus za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Schwarzkopf Gliss. Moje sebevědomí začíná u vlasů. Když jsou suché a poškozené, potřebuju péči, která je posílí. Nový Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Obnovuje mikrovazby pro viditelně méně poškození už po jednom použití. Lehký jako spray, intenzivní jako kůra. Gliss Ultimate Repair od Schwarzkopf. For every you.
5: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy otáčet každou korunu. A někdy se plány otočí v jedné vteřině. Aby se kolotoč točil správně, Home Credit vám může půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte online do 15 minut. Ať se svět točí kolem vás. Home Credit.
6: Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere. DeLonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
7: Nátlak. Podezřelej odkaz. Jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
8: O2. Více ze života.
9: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gaviskonem Duo Effect.
10: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte se ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
11: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby. Ale i pro ranní zombíky, pro cukrholky, pro gaučisty, pro uždibovače, vlnovlásky, lufťáky, pro velké šéfy i mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
12: Je. Yeah. Řekni heslo.
13: Opavia.
14: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
15: Pojištění s asistencí řemeslníka. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
16: Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X za 560 tisíc korun. Nabitý radostmi. Leap Motor.
17: Zavést děti do školy, pracovní schůzka, fitko... Home office. Odvolat schůzku. Zrušit fitko. Přesunout dětskou oslavu.
18: Nenechte bolest v krku ovládnout váš den. Tantum Verde účinně ulevuje od bolesti a léčí zánět od prvních příznaků až po ty intenzivní. Tantum Verde. Léčba, které věřím.
19: Konečně make-up i pro zralou pleť. Nový balzámový make-up s lehkou texturou obsahuje 80% pečujících složek ve vašem odstínu. pomáhá pleť hydratovat a rozjasnit mi.

0: Trumeč Hyaluron Balm od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Dopřejte rtům hydrataci a intenzivní barvu s rtěnkou Color Rich.
1: Pořiďte si ultratenký telefon Motorola Edge 70. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 699 korun. T-Mobile.

0: chování. Tolik věcí a jsou na nich všichni naši kamarádi.
1: Bez přidaného cukru a umělých barviv.
2: Nově v Lidlu. Max and Mila's World. Již od pondělí mus pro kočky různé druhy za 12,90. A granule pro psy různé druhy za 149,90. Lidl. To se vyplatí.

0: Novinka. Horálky čokoládové. Ty od sedity.
1: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
2: V Bile je úrodička, jak má být.
3: Na české farmě vypěstovaná a sklizená ve správný čas. Mrkev křupe, jak se patří. A tenhle fešák? To je svěžest sama.
2: To je naše značka Česká farma. Ovoce a zelenina od prověřených českých farem. Bila. To dobré začíná u nás.
4: Skutečný luxus není o tom mít víc. Je o tom prožívat víc. Vítejte v nové éře hladké pokožky. Braun Nevo. První na světě s technologií AeroTouch. Nejjemnější kontakt s pokožkou a nejhladší oholení bez kompromisů.
5: Nakupte produkty Braun za skvělé ceny v Alza dnech. Na alza.cz.
6: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme. Ikonické micelární vody Bioderma. Šetrně čistí pleť od nečistot a make-upu. Nyní v akci 1+1. Inkontinenční kalhotky ID Pens s novým systémem rozvodných drážek pro rychlou absorpci se slevou 15%. Dr. Max.
7: Vy máte chuť podnikat? My jsme tu, aby vám to jelo. Je normální chtít víc radosti ze svého podnikání. Raiffeisen Bank.
8: Ani letos na Halloween nesmí chybět.
9: Taky!
8: Kinder dobroty. Kinder Halloween. Strašidelně dobrý.
10: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified.
11: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
12: Já vím, díky. DeLonghi, vždy perfetto.
13: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy otáčet každou korunu. A někdy se plány otočí v jedné vteřině. Aby se kolotoč točil správně, Home Credit vám může půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte online do 15 minut. Ať se svět točí kolem vás. Home Credit.
14: Konečně make-up i pro zralou pleť. Nový balzámový make-up

0: s lehkou texturou obsahuje 80% pečujících složek ve vašem odstínu. Pomáhá pleť hydratovat a rozjasnit mi ji. Trumeč Hyaluron Tinted Balm od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Dopřejte rtům hydrataci a intenzivní barvu s rtěnkou Color Rich.
1: Nátlak. Podezřelej odkaz. Jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
0: O2. Více ze života. V Grand Optical s vámi máme mnoho společných příběhů. Někteří svěřili kus rodinné historie, jiní zase zachránili situaci na poslední chvíli. S roky navíc přicházejí nejen dobré příběhy, ale také slevy na stovky stylových obrouček. Ušetřete přesně tolik procent, kolik vám je let. Grand Optical.
2: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby, ale i pro ranní zombíky, pro cukrholky, pro gaučisty, pro uždibovače, vlnovlásky, lufťáky, pro velké šéfy i mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
3: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.

0: Dacia Bigstra se zvýhodněním až 115 000 korun během dní výhod Dacia.
1: Je.
0: Řekni heslo.
1: Opavia.
2: Minizvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.

kabát a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný.

otevřené spojením, jeleni obtěžkáni vábením, vrhají se bezhlavě

0: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
1: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.

0: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
1: Už žádný, mami, restartuj to.
2: Už se mi nesekne při penalti.
3: Už nespane, když paříme s klukama.
0: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
4: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Rama margarín 950 gramů za 89,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Kaufland.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Slevami se jen hemží spotřebiče LG, které pořídíte až o 20% levněji.
6: Hosti.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
8: Co?
7: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
9: V Grand Optical s vámi máme mnoho společných příběhů. Někteří svěřili kus rodinné historie, jiní zase zachránili situaci na poslední chvíli. S roky navíc přicházejí nejen dobré příběhy, ale také slevy na stovky stylových obrouček. Ušetřete přesně tolik procent, kolik vám je let. Grand Optical.
10: Ucpaný nos? Vyzkoušej Nasivin Sensitive. Blesková záchrana pro ucpaný nos už do 25 sekund.
11: Už zas mohu dýchat. Už zas mohu dýchat. Už zas mohu dýchat. Víš co? Už zas mohu...
10: Nasivin Sensitive. Blesková záchrana pro ucpaný nos už do 25 sekund.
12: Pořiďte si Redmi Note 17 Pro Max 5G s baterií s až 3denní výdrží. Se slevou a bonusem vás při odkupu vašeho telefonu může nový výjít již na 599 korun. T-Mobile.
13: Volá vaše nádobí o pomoc.
14: So what?
13: Somat Duo Gel, nyní s čistícími perličkami. Odstraňuje odolné nečistoty dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duo Gel. Naše číslo jedna.
15: Je. Yeah.
16: Řekni heslo.
17: Opavia.
18: Minizvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
19: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
20: A dělají to taky ostatní?
19: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
21: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
22: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě?
23: Jo, ale jak to vlastně začalo?
22: Má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci...
5: Datart nákupy. Skvělou cenou, ale i parádním obrazem vás zaujme chytrá televize Hisense.
6: Hustí.
5: Datart.
22: Ani psí oči dneska nezabrali. Nikdo neměl na kiki čas. Ale jak to vlastně začalo? Vstoupila Foodora se slevou 100 korun a udělala ze zápasu lahůdku, od který se nešlo odtrhnout. Promiň, Kiki. Foodora, protože chci...
12: Pořiďte si ultratenký telefon Motorola Edge 70. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 699 korun. T-Mobile.
24: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
25: Začni den jako šampion. Čím ostřejší, tím snazší. Měď se zahřívá rychle a hraje fér. Krásná práce. Kolekce Silvercrest Signature od André Agassiho.

0: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Naši lékárníci vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně.
1: Šetříme váš čas. Tak přijďte najisto. Lékárny Dr. Max. Vždy na blízku.

0: Exotika bez přestupu.
1: Jasně, přestupujeme do plavek.
2: Vyrazte se ohřát do exotiky. Na invia.cz najdete tisíce zájezdů, včetně exotiky s přímým letem, třeba Kenya, Dominikánská republika nebo Maledivy. Vybírejte na Invia.
3: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda 280 gramů za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Kaufland.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Slevami se jen hemží spotřebiče LG, které pořídíte až o 20% levněji.
5: Hustí.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Víc pro každý den. Užijte si pohodlí. S pyžami se styčem za 249 korun. Pro zachumlání a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
4: Datart nákupy. Ušetřete až 20% za malé domácí spotřebiče a kávovary Philips.
5: Hustí.
4: Datart.
7: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden sportovní kolekce na běhání nyní za lepší ceny.
8: Do zlatova smažený sýr Novako. Pochoutka, kterou si dopřejete za pár minut i bez pracné přípravy. Jedinečná souhra mezi bramborovými kroketami Novako a lahodné chuti sýru, co vás přitáhne a nepustí. Je prostě... Novako. Přímo na váš stůl.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu Belarom zrnková káva za 199,90 a Seco Bianco nebo Rosato za 13,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Dobré ráno, Lorenzo. No. Udělám si, co budu chtít já. Okej. Okay. Díky, Rogere. Perfetto. Delonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
11: Získejte 30 dárků za 30 dní v aplikaci Clubcard. Každý den na vás čeká nové překvapení a šance vyhrát skvělé ceny. Tesco, počítejte s námi.
12: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
13: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
14: Citroen Happy Days jsou tu. Vyberte si Citroen C3 od 355 tisíc, Berlingo od 459 tisíc nebo C5 Aircross od 665 tisíc. A zimní pneu dostanete k autu zdarma.
15: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
16: Když den nejede podle vašich představ, můžete mu dát vlastní směr. Využijte minutovou půjčku se sazbou o 4,9% ročně. Je normální chtít víc. Klidně hned. Raiffeisenbank.

0: si pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
1: Tati, co je tohle za auto?
2: Taková moje srdcovka.
3: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
1: Nebo pro tebe, tati.
4: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
5: Připravte se na vaření v novém světle. Horkovzdušné fritézy Tefal Infrared spojují infračervenou technologii a dvojitý ohřev pro dokonale chutná jídla. Tefal Infrared. Vaření v novém světle. Vařte chutněji s vybranými fritézami Tefal a využijte nyní slevu 20%. Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby. Ale i pro ranní zombíky, pro cukrholky, pro gaučisty, pro uždibovače, vlnovlásky, lufťáky, pro velké šéfy i mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.

0: Začni den jako šampion.
1: Již ve čtvrtek v Lidlu produkty Silvercrest. Vakuová svářečka folií za 299,90. Rýžovar za 349,90. A tyčový mixér za 329,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere. DeLonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
1: Oslavit Halloween s fantazií? To se vyplatí. Nikdo neumí Halloween lépe. Od čtvrtka v Lidlu lepka z bombony různé druhy za 149,90. A dětský kostým na Halloween s aplikací za 199,90. Halloween v Lidlu, to se vyplatí.
3: Ani letos na Halloween nesmí chybět. Kinder dobroty. Kinder Halloween. Strašidelně dobrý.
4: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme Prostamol Uno, tradiční rostlinný lék na problémy s močením způsobené zvětšenou prostatou. Bravilon, inovativní léčba opakujících se oparů na rtech, aplikuje se přímo na dáseň, jedna tableta na jednu epizodu. Vibovit, želé multivitamíny v zábavných tvarech s ovocnou příchutí za 149 korun. A ještě více výhodných nabídek najdete online na dermax.cz.
5: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.

0: Dacia Bigstra se zvýhodněním až 115 000 korun během dní výhod Dacia.
1: Skutečný luxus není o tom mít víc. Je o tom prožívat víc. Vítejte v nové éře hladké pokožky. Braun Nevo. První na světě s technologií AeroTouch. Nejjemnější kontakt s pokožkou a nejhladší oholení bez kompromisů.
2: Nakupte produkty Braun za skvělé ceny v Alza dnech. Na alza.cz.
3: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
4: Postarejte se o svou budoucnost.
3: To dělají moderní lidé. Investují.
4: A na to mohou být hrdí.
3: Jejich peníze pracují v XTB.
5: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
6: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
7: A dělají to taky ostatní?
6: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
8: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
9: Je.
10: Řekni heslo. Opávia.
11: Minizvyky po našem. Středeční videohry. Opávia. Odrobek víc spolu.

0: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si výhodně třeba nový Peugeot Rifter. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
1: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
2: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy otáčet každou korunu. A někdy se plány otočí v jedné vteřině. Aby se kolotoč točil správně, Home Credit vám může půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte online do 15 minut. Ať se svět točí kolem vás. Home Credit.
3: Nátlak. Podezřelej odkaz. Jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
4: O2. Více ze života.
5: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified.
6: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby. Ale i pro ranní zombíky. Pro cukrholky. Pro gaučisty. Pro uždibovače, vlnovlásky, lufťáky, pro velké šéfy i mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
7: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte se ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.

0: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Rama margarín 950 gramů za 89,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Kaufland.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Sledujte své zdraví se Samsung Galaxy Watch 9 za super cenu a s cashbackem navíc.
2: Hosti.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Začni den jako šampion.
4: Již ve čtvrtek v Lidlu produkt je Silvercrest. Vakuová svářečka folií za 299,90. Rýžovar za 349,90. A tyčový mixér za 329,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Datart nákupy. Pořiďte si domů televizi LG a užijte si chytré funkce a výhodný nákup.
2: Hosti.
1: Datart.
5: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
6: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo, zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
4: Oslavit Halloween s fantazií? To se vyplatí. Nikdo neumí Halloween lépe. Od čtvrtka v Lidlu lepka s bombony různé druhy za 149,90. A dětský kostým na Halloween s aplikací za 199,90. Halloween v Lidlu, to se vyplatí.
8: Tohle je Galen, zakladatel výzkumu jater, na kterého vědci navazovali

0: trávili 1800 let v procesu poznání. Lagosa s účinnou látkou Silymarin podporuje léčbu při nahromadění tuku v játrech v důsledku nesprávného životního stylu, také při poškození jater alkoholem, léky nebo otravou houbami. Lagosa, vaše játra pod ochranou sil přírody a vědy.
1: Dobré ráno, Lorenzo. No. Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere. Perfetto. Delonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
2: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
3: Nastartovat ráno můžete i příjemněji. Vstát správnou nohou jde totiž překvapivě snadno. Místo ranních experimentů stačí jeden lahodný rituál. Darujte si jemné ráno s Nescafé Crema nebo ještě jemnější s novinkou Nescafé Crema Delicate.
4: Při stavech nachlazení může být imunita oslabená i kvůli nedostatku zinku. Zinkorod. Lék určený pro léčbu při stavech nachlazení. Zinkorod. Zinek, který léčí.
5: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Může být pečivo zdravé a chutné zároveň?
7: Albertu může. Naše mlynářské žitné pečivo má vysoký obsah vlákniny a přitom chutná všem. Nyní jsme navíc pořádně ukrojili z ceny, a to hned 15% na celou mlynářskou řadu v aplikaci Můj Albert. Lepší pro vás, lepší pro zdraví. Albert.
8: Exotika bez přestupu.
9: Jasně, přestupujeme do plavek.
10: Vyrazte se ohřát do exotiky. Na invia.cz najdete tisíce zájezdů, včetně exotiky s přímým letem, třeba Kenya, Dominikánská republika nebo Maledivy. Vybírejte na Invia.
11: Jdu si dát pauzu.
12: Dej si pauzu, dej si KitKat.
13: Red Bull vám dává křídla.
14: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
15: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby. Ale i pro ranní zombíky, pro cukrholky, pro gaučisty, pro uždibovače, vlnovlásky, lufťáky, pro velké šéfy i mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.

0: výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda 280 gramů za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Kaufland.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Slevami se jen hemží spotřebiče LG, které pořídíte až o 20% levněji.
2: Hustí.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
4: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo, zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Datart nákupy. Skvělou cenou, ale i parádním obrazem vás zaujme chytrá televize Hisense.
2: Hustí.
1: Datart.
5: Může být pečivo zdravé a chutné zároveň?
4: Albertu může. Naše mlynářské žitné pečivo má vysoký obsah vlákniny a přitom chutná všem. Nyní jsme navíc pořádně ukrojili z ceny, a to hned 15% na celou mlynářskou řadu v aplikaci Můj Albert. Lepší pro vás, lepší pro zdraví. Albert.
6: Hádejte, kdo přišel za Felixem na večeři. Robbie Williams.

0: Purina. Nové granule Felix. Křupavá dobrota s lahodnou kombinací dvou příchutí. Felix Doubly Delicious. Je fajn kocourem být. Purina.
1: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Vepřová pečeně bez kosti u nás kilo za 69,90, maliny Albert za 34,90 a Božkov originál za 119,90. Albert.
3: Hlavní hvězdy na plac.
4: Čau, Esterko.
5: Čau.
6: Co mám teda říkat?
5: Ty jsi naše scénář?
7: Stop! Kde je sakra ten Schulz?
3: Právě volá, že ho napadlo staro divokých prasat.
8: Storáč, zkuste někoho jinýho.
3: A co třeba Jindra? Šampion fantasy ligy. A navíc nevypadá vůbec špatně.
9: Pro všechny sportovní i sázkařské hrdiny je tu Tip Sport.
0: Zasloužíš si velké, hřejivé, huňaťoučké obětí. Dekodoma. Pohodlí, co pohladí.
10: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
11: No to půjde těžko bez křídel.
10: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
11: Aha, jak asi?
10: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
11: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
12: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
0: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby, ale i pro ranní zombíky, pro cukrholky, pro gaučisty, pro uždibovače, vlnovlásky, lufťáky, pro velké šéfy i mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
13: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.

0: Objev lahodné tabulky KitKat. Křupavá oplatka, neodolatelná náplň, politá mramorovanou čokoládou. Dej si pauzu, dej si KitKat.
1: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Quiet, please. Jdi do toho jako profík. Kráčej hrdě jako profík. Každý úder, každý míč. Myř jen víš, nikdy se nezastavíš. Jak s tebou roste, sám to víš, když se staráš jako profík.
3: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Pro Plan.
4: Chcete šetřit jen na ceně a ne na kvalitě?
5: Hledejte v Albertu naše vlastní značky označené palcem nahoru. Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že šunka obsahuje i 93% masa, jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Naše vlastní značky, to je kvalita za nejnižší ceny. Ovesné vločky Emma u nás jen za 12,90. Albert.
6: Nastartovat ráno můžete i příjemněji. Vstát správnou nohou jde totiž překvapivě snadno. Místo ranních experimentů stačí jeden lahodný rituál. Darujte si jemné ráno s Nescafé Crema nebo ještě jemnější s novinkou Nescafé Crema Delicate.

0: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z nabídky akčních modelů nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem za zvýhodněnou cenu můžete navíc cestovat bezpečně a s jistotou. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás.
1: Tobě jsem koupil vysavač na drobky.
2: Asi slušnej budget.
1: Bylo to...
3: úplně za hubičku.
4: Od ikonického designu až po technické detaily. Objevte svět LEGO v Datartu. Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
5: To nejdůležitější se děje uvnitř. Nový jogurt ProBio 2 od mlékárny Kunín obsahuje probiotika a navíc také prebiotika. Dopřejte si dvojité plus pro pocit lehkosti každý den. Vyzkoušejte ProBio 2 od mlékárny Kunín.
6: Teď hádám já. Je to daleko?
7: Celkem jo.
6: A už jsme tam někdy byli.
7: Mm-hmm.
6: Ale tudy jedeme prvně.
7: Dneska si totiž můžem trošku zajet.
0: Nová Škoda Epiq s dojezdem až 440 km. Pro vaše epické zážitky.
8: Ah, to byl den. Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.
9: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
10: Co?
9: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
11: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
12: No to půjde těžko bez křídel.
11: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
12: Aha, a jak asi?
11: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
12: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
13: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
0: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům.

0: extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Ikona, která stála u zrodu řady Q. SUV s velkorysým prostorem. Elegance a nadčasový design. Pokročilé technologie. Nová definice legendy. To je Audi Q7. Audi. Náskok díky technice.
2: Pokud se život jeví jako horská dráha plná stresu, v práci i doma, stres může zvýšit spotřebu magnézia. Zvažte Magnerot, jediné magnézium s kyselinou orotovou pro lepší vstřebávání. Pro účinné doplnění zvýšené potřeby a léčbu nedostatku magnézia během náročné každodenní jízdy. Magnerot, magnézium efektivně i při stresu.
3: Zasloužíš si velké, hřejivé, huňaťoučké obětí. Dekodoma. Pohodlí, co pohladí.
4: Datart nákupy. Ušetřete až 20% za malé domácí spotřebiče a kávovary Philips.
5: Hustí.
4: Datart.
6: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Rama margarín 950 gramů za 89,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Kaufland.
7: Slevomat má právě teď extra slevy na stovky zážitků. Vypojďte stres v sauně. Potěšte chuťové pohárky. Nebo rozjeďte pořádnou akci, ať máte zase o čem vyprávět. Vyberte si zážitek s extra slevou a rezervujte ještě dnes. Slevomat, to musíte zažít.
8: Quiet, jdi do toho jako profík. Kráčej hrdě jako profík. Každý úder, každý míč. Myř jen víš, nikdy se nezastavíš. Jak s tebou roste, sám to víš, když se staráš jako profík.
9: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Pro Plan.
10: Pro každou výzvu, pro každý den. Magnézia. Lví síla pramenící z hlubin přírody. Síla přírodního hořčíku, která vám pomůže se soustředit a překonávat únavu. Magnézia. Lví síla přírodního hořčíku.
11: Ty nejkrásnější věci přicházejí ze srdce. A dokonalá káva? S Philips Latte Go Pro. Intenzita čerstvých zrnek. Sametová mléčná pěna. Nejrychlejší čištění systému na mléko. Philips Latte Go Pro.
12: Pojištění s asistencí řemeslníka. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
13: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.

0: Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte se ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe. Většinu věcí zvládneme snáze společně. Když se o riziko podělíme, vše je rázem jednodušší. To je náš princip Unika. Lepší život společně. Unika.
1: Super prodloužený víkend. Od pátku rajčata keřík kilo za 39,90. Milko má slo 250 gramů za 26,90. A Hellmann's tatarská omáčka nebo majonéza za 79,90. Kaufland.
2: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
3: Postarejte se o svou budoucnost.
2: To dělají moderní lidé. Investují.
3: A na to mohou být hrdí.
2: Jejich peníze

0: že pracují v XTB.
1: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
2: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.

0: Dacia Bigstra se zvýhodněním až 115 000 korun během dní výhod Dacia.
1: Vy máte chuť podnikat? My jsme tu, aby vám to jelo. Je normální chtít víc radosti ze svého podnikání. Raiffeisen Bank.
2: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
3: Nice Price Combo? Teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
4: Skutečný luxus není o tom mít víc. Je o tom prožívat víc. Vítejte v nové éře hladké pokožky. Braun Nevo. První na světě s technologií AeroTouch. Nejjemnější kontakt s pokožkou a nejhladší oholení bez kompromisů.
5: Nakupte produkty Braun za skvělé ceny v Alza dnech. Na alza.cz.
6: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů a salátová okurka 1 kus za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si výhodně třeba nový Peugeot Rifter. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
1: Ani letos na Halloween nesmí chybět.
2: Taky!
1: Kinder dobroty. Kinder Halloween. Strašidelně dobrý.
3: Velké sousto. Rozdělte si ho a dopřejte si to, po čem toužíte. Hned! Platbu si rozdělíte u vybraných prodejců. Teď s úrokem maximálně 6,9. Ať to peněženku nepálí. Více na homecredit.cz.
4: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
5: A dělej to taky ostatní?
4: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
6: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
7: Víte, když máte dobrou energii, všechno do sebe perfektně zapadá. Věc jde tak nějak hladce, jako po másle. Je to prostě jako mít každý den neděli. O nic se nestaráte, naopak, někdo se postará o vás. A vidíte to? Oni makají v neděli.
8: Dneska je ale pondělí.
7: Pondělí?
8: Aha. Nic, já už musím.
7: A kolik je? Jiřinko? Jiřinko, je pondělí, musíme!
9: E.ON, nechte to na nás.
10: Já vím, díky. Delonghi, vždy perfekt.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Jihočeský ajdam plátky u nás za 19,90, kofola 2 litry za 21,90 a filet z lososa za 28,90. Albert.
2: E-shop Dr. Max nabízí Prospan sirup. Usnadňuje vykašlávání a ulevuje od kašle. Nyní s 20% slevou. Sleva až 26% na přípravky GS a Cemio. Na játra extra silný GS Ostropestřec, na klouby Cemio Kamzík. E-shop Dermax.cz.
3: Super prodloužený víkend. Od pátku rajčata keřík kilo za 39,90. Milko má slo 250 gramů za 26,90. A Hellmann's tatarská omáčka nebo majonéza za 79,90. Kaufland.
4: Tady vám nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting.
5: A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
6: Asi slušnej budget.
5: Bylo to...
7: úplně za hubičku.
8: Nízké ceny, to je chytrát. Datart.
9: I letos rozdělíme malým hokejistům a hokejistkám 11,5 milionu korun. Kaufland, puky pomáhají.
10: Už teď vím o dětech, který budou jednou lepší než my.
11: Třeba tenhle, co mě dostal.
12: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
13: Co?
12: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
2: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme Coldrex Max Grip. Rychle a účinně uleví od příznaků chřipky a nachlazení. Za 199 korun. Voltaren Forte. Pro úlevu od bolesti za skvělých 399 korun. A s posilovací gumou navíc. Sterimar. Hypertonický roztok na ucpaný nos. Pro uvolnění nosních dutin při nachlazení. Za 199 korun. Nakupte u nás v říjnu a soutěžte o atraktivní ceny. Dr. Max.
14: Datart nákupy.
15: Pořiďte si domů televizi LG a užijte si chytré funkce a výhodný nákup.

0: hlouposti.
1: Datart.
2: Jen 11% Čechů dokáže při vážné nemoci pokrýt rodinné výdaje déle než rok. Naše životní pojištění pomůže zajistit vaši rodinu, když do života zasáhne vážná nemoc. Tady a teď. Generali Česká.
3: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
4: Tajemství kávy Edušo? Žádné tajemství. Jednoduše dobrá káva. Vyzkoušej Edušo Espresso Intenso. Tak silné, že jen dvojité je silnější. Edušo. Jednoduše dobrá káva.
5: Philips One Blade. Oholí jakkoliv husté vousy. Rychle a snadno. One Blade nepořeže ani nepodráždí. Postará se o všechno. Oholí i tělo. Jeden nástroj, nula starostí. Philips One Blade.
6: Ani letos na Halloween nesmí chybět. Kinder dobroty. Kinder Halloween. Strašidelně dobrý.
7: Philips Sonicare přináší novou éru péče o zuby. Už žádné pochybnosti. Navádění v reálném čase vám ukáže, kde ještě čistit, aby žádné místo nezůstalo opomenuté. S Philips Sonicare máte 100% kontrolu nad čištěním přímo na kartáčku. 20x efektivnější, šetrný k dásním. Feel the care. Philips Sonicare.
8: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
9: Pupínek? Teď ne. Nemačkat. Zalepit. Neviditelná náplast Garnier pomáhá redukovat pupínky už za 8 hodin. Podle 8 z 10 dotázaných je to nejméně viditelná náplast, kterou zkusili. A velký pupínek zalep novou ultra náplastí. Pečuj o problematickou pleť i dlouhodobě s novým salicylovým sérem. Od Garnier.
10: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
11: Už žádný, mami, restartuj to.
12: Už se mi nesekne při penalti.
13: Už nespane, když páříme s klukama.
10: Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
14: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte v říjnu alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Za péči o své zdraví vás teď odměníme. Doktor Max.
15: Nejvýhodněji si půjčíš na Zonky. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
16: Cože?
15: 3,75%! Zonky, lidé lidem.
17: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.

0: Citroën Happy Days jsou tu. Vyberte si Citroën C3 od 355 tisíc, Berlingo od 459 tisíc nebo C5 Aircross od 665 tisíc. A zimní pneu dostanete k autu zdarma.
1: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Za 59,90 vepřová kýta kilo a gambrinus desítka za 12,90. Tesco, počítejte s námi.
2: Hlavní hvězdy na plac.
3: Čau, Esterko.
4: Čau.
3: Co mám teda říkat?
4: Ty jsi naše scénář?
5: Stop! Kde je sakra ten Schulz?
6: Právě volá, že ho napadlo staro divokých prasat.
7: Storáč, zkuste někoho jinýho.
6: A co třeba Jindra? Šampion fantasy ligy. A navíc nevypadá vůbec špatně.
8: Pro všechny sportovní i sázkařské hrdiny je tu Tipsport.
9: Začni den jako šampion.
10: Již ve čtvrtek v Lidlu produkt je Silvercrest. Vakuová svářečka folií za 299,90. Rýžovar za 349,90. A tyčový mixér za 329,90. Lidl, to se vyplatí.
11: E-shop Dr. Max nabízí. Prospan sirup usnadňuje vykašlávání a ulevuje od kašle. Nyní s 20% slevou. Sleva až 26% na přípravky GS a Cemio. Na játra extra silný GS Ostropestřec, na klouby Cemio Kamzík. E-shop Dermax.cz.
10: Oslavit Halloween s fantazií? To se vyplatí. Nikdo neumí Halloween lépe. Od čtvrtka v Lidlu lepka z bombony různé druhy za 149,90. A dětský kostým na Halloween s aplikací za 199,90. Halloween v Lidlu, to se vyplatí.
12: Do zlatova smažený sýr Novako. Pochoutka, kterou si dopřejete za pár minut i bez pracné přípravy. Jedinečná souhra mezi bramborovými kroketami Novako a lahodné chuti sýru, co vás přitáhne a nepustí. Je prostě... Novako. Přímo na váš stůl.
13: Víc pro každý den. Užijte si pohodlí. S pyžami se styčem za 249 korun. Pro zachumlání a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
14: Když den nejede podle vašich představ, můžete mu dát vlastní směr. Využijte minutovou půjčku se sazbou o 4,9% ročně. Je normální chtít víc. Klidně hned.

0: Raiffeisen Bank.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu Belarom zrnková káva za 199,90 a Seco Bianco nebo Rosato za 13,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots, protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, podbarevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapse odstraní skvrny a jejich svěží vůně vydrží. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí. Výhodné nabídky výrobků značky Ariel nyní najdete v drogeriích Teta.
3: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
1: Od čtvrtka české přílohové brambory na uskladnění 10 kg za 99,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hádejte, kdo přišel za Felixem na večeři. Robbie Williams. Večeře. Purina. Nové granule Felix. Křupavá dobrota s lahodnou kombinací dvou příchutí. Felix Doubly Delicious. Je fajn kocourem vít. Purina.
5: Může být pečivo zdravé a chutné zároveň?
6: Albertu může. Naše mlynářské žitné pečivo má vysoký obsah vlákniny a přitom chutná všem. Nyní jsme navíc pořádně ukrojili z ceny, a to hned 15% na celou mlynářskou řadu v aplikaci Můj Albert. Lepší pro vás, lepší pro zdraví. Albert.
7: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
6: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo, zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
9: Ztráta kolagenu? Objevte Age Absolu vyhlazující sérum. 8000 mikrokuliček a prokolagenní peptid pro dvojnásobnou stimulaci kolagenu. Okamžitý vyplňující efekt. Age Absolu od Uriáš. Vyvinuto dermatologii.
10: Vyzkoušejte prémiovou péči Uriáš Age Absolu a ušetřete 450 korun. Dr. Max.

0: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Sledujte své zdraví se Samsung Galaxy Watch 9 za super cenu a s cashbackem navíc.
1: Hosti.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda 280 gramů za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Kaufland.
0: Datart nákupy. Skvělou cenou, ale i parádním obrazem vás zaujme chytrá televize Hisense.
1: Hosti.
0: Datart.
3: Začni den jako šampion.
4: Již ve čtvrtek v Lidlu produkt je Silvercrest. Vakuová svářečka folií za 299,90. Rýžovar za 349,90. A tyčový mixér za 329,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Dobré ráno, Lorenzo. No. Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere. Perfetto. Delonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
6: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
7: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
8: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
9: No to půjde těžko bez křídel.
8: Máš pravdu, ale proto

0: Tady mám Red Bull a ten nám dá křídla. Stačí, když se napijeme.
1: A jak asi?
0: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
1: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
2: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
3: Hádejte, kdo přišel za Felixem na večeři. Robbie Williams. Večeře. Purina. Nové granule Felix. Křupavá dobrota s lahodnou kombinací dvou příchutí. Felix Doubly Delicious. Je fajn kocourem vít. Purina.
4: Oslavit Halloween s fantazií? To se vyplatí. Nikdo neumí Halloween lépe. Od čtvrtka v Lidlu lepka z bombony různé druhy za 149,90. A dětský kostým na Halloween s aplikací za 199,90. Halloween v Lidlu. To se vyplatí.
5: Tati, co je tohle za auto?
6: Taková moje srdcovka. Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
5: Nebo pro tebe, tati.
7: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
8: Při stavech na chlazení může být imunita oslabená i kvůli nedostatku zinku. Zinkorot. Lék určený pro léčbu při stavech na chlazení. Zinkorot. Zinek, který léčí.
9: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Jdi do toho jako profík. Kráčej hrdě jako profík. Každý úder, každý míč. Měř jen výš, nikdy se nezastavíš. Jak s tebou roste, sám to víš, když se staráš jako profík.
11: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Proplan.
12: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
13: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte. Vždy s tebou.
14: Dobrý por.
15: Co to bylo?
14: Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
2: Red Bull vám dává křídla.
11: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby, ale i pro ranní zombíky, pro cukrholky, pro gaučisty, pro uždibovače, vlnovlásky, lufťáky, pro velké šéfy i mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.

uliční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí zprávu.

0: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy, v každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden sportovní kolekce na běhání, nyní za lepší ceny.
1: Do zlatova smažený sýr Novako. Pochoutka, kterou si dopřejete za pár minut i bez pracné přípravy. Jedinečná souhra mezi bramborovými kroketami Novako a lahodné chuti sýru, co vás přitáhne a nepustí. Je prostě... Novako. Přímo na váš stůl.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů a salátová okurka 1 kus za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Když den nejede podle vašich představ, můžete mu dát vlastní směr. Využijte minutovou půjčku se sazbou o 4,9% ročně. Je normální chtít víc. Klidně hned. Raiffeisen Bank.
4: Začni den jako šampion.
2: Již ve čtvrtek v Lidlu produkty Silvercrest. Vakuová svářečka folií za 299,90. Rýžovar za 349,90. A tyčový mixér za 329,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Hlavní hvězdy na plac.
6: Čau, Esterko.
7: Čau.
6: Co mám teda říkat?
7: Ty jsi scénář?
8: Stop! Kde je sakra ten Schulz?
5: Právě volá, že ho napadlo staro divokých prasat.
9: Storáč, zkuste někoho jinýho.
5: A co třeba Jindra? Šampion fantasy ligy. A navíc nevypadá vůbec špatně.
10: Pro všechny sportovní i sázkařské

0: hrdiny, je tu Tip Sport.
1: Oslavit Halloween s fantazií? To se vyplatí. Nikdo neumí Halloween lépe. Od čtvrtka v Lidlu lepka z bombony různé druhy za 149,90. A dětský kostým na Halloween s aplikací za 199,90. Halloween v Lidlu, to se vyplatí.
2: Hádejte, kdo přišel za Felixem na večeři. Robí Vil.

0: chutí. Felix Doubly Delicious je fajn kocourem vít. Purina.
1: Víc pro každý den. Užijte si pohodlí. S pyžami se styčem za 249 korun. Pro zachumlání a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
2: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots, protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, podbarevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapse odstraní skvrny a jejich svěží vůně vydrží. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí. Výhodné nabídky výrobků značky Ariel nyní najdete v drogeriích Teta.
3: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
4: Od čtvrtka české přílohové brambory na uskladnění 10 kg za 99,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Jdu si dát pauzu.
6: Dej si pauzu. Dej si KitKat.
7: Může být pečivo zdravé a chutné zároveň?
8: Albertu, může. Naše mlynářské žitné pečivo má vysoký obsah vlákniny a přitom chutná všem. Nyní jsme navíc pořádně ukrojili z ceny, a to hned 15% na celou mlynářskou řadu v aplikaci Můj Albert. Lepší pro vás, lepší pro zdraví. Albert.
9: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
11: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo, zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
12: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
13: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
14: Chibokol Selection u nás za 124,90, slunečnicový olej Gustona za 26,90 a filet z lososa za 28,90. Albert.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu Belarom zrnková káva za 199,90 a Seco Bianco nebo Rosato za 13,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Do zlatova smažený sýr Novako. Pochoutka, kterou si dopřejete za pár minut i bez pracné přípravy. Jedinečná souhra mezi bramborovými kroketami Novako a lahodné chuti sýru, co vás přitáhne a nepustí. Je prostě... Novako. Přímo na váš stůl.
2: Začni den jako šampion.
0: Již ve čtvrtek v Lidlu produkt je Silvercrest. Vakuová svářečka folií za 299,90. Rýžovar za 349,90. A tyčový mixér za 329,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
3: Víc pro každý den. Užijte si pohodlí. S pyžamy se styčem za 249 korun. Pro zachumlání a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
4: E-shop Dr. Max nabízí. Prospan sirup. Usnadňuje vykašlávání a ulevuje od kašle. Nyní s 20% slevou. Sleva až 26% na přípravky GS a Cemio. Na játra extra silný GS Ostropestřec, na klouby Cemio Kamzík. E-shop Dermax.cz.
5: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
0: Od čtvrtka české přílohové brambory na uskladnění 10 kg za 99,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Když den nejede podle vašich představ, můžete mu dát vlastní směr. Využijte minutovou půjčku se sazbou o 4,9% ročně. Je normální chtít víc. Klidně hned. Raiffeisenbank.
7: Může být pečivo zdravé a chutné zároveň?
8: Albertu, může. Naše mlynářské žitné pečivo má vysoký obsah vlákniny a přitom chutná všem. Nyní jsme navíc pořádně ukrojili z ceny, a to hned 15% na celou mlynářskou řadu v aplikaci Můj Albert. Lepší pro vás, lepší pro zdraví. Albert.
9: Ztráta kolagenu? Objevte Age Absolu vyhlazující sérum. 8000 mikrokuliček a prokolagenní peptid pro dvojnásobnou stimulaci kolagenu. Okamžitý vyplňující efekt. Age Absolu od Uriáš. Vyvinuto dermatologii.
10: Vyzkoušejte prémiovou péči Uriáš Age Absolu a ušetřete 450 korun. Dr. Max.
11: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě. Ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
8: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo, zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
12: Hádejte, kdo přišel za Felixem na večeři. Robbie Williams. Večeře. Purina. Nové granule Felix. Křupavá dobrota s lahodnou kombinací dvou příchutí. Felix Doubly Delicious. Je fajn kocourem být. Purina.

0: Objev lahodné tabulky KitKat. Křupavá oplatka, neodolatelná náplň, politá mramorovanou čokoládou. Dej si pauzu, dej si KitKat.
1: Nastartovat ráno můžete i příjemněji. Vstát správnou nohou jde totiž překvapivě snadno. Místo ranních experimentů stačí jeden lahodný rituál. Darujte si jemné ráno s Nescafé Crema nebo ještě jemnější s novinkou Nescafé Crema Delicate.
2: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Hlavní hvězdy na plac.
4: Čau, Esterko.
5: Čau.
6: Co mám teda říkat?
5: Ty jsi scénář?
7: Stop! Kde je sakra ten Schulz?
3: Právě volá, že ho napadlo staro divokých prasat.
4: Storáč, zkuste někoho jinýho.
3: A co třeba Jindra? Šampion fantasy ligy. A navíc nevypadá vůbec špatně.
8: Pro všechny sportovní i sázkařské hrdiny je tu Tip Sport.
9: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
10: Vepřová pečeně bez kosti u nás kilo za 69,90, maliny Albert za 34,90 a Božkov originál za 119,90. Albert.

0: Začni den jako šampion.
1: Již ve čtvrtek v Lidlu produkty Silvercrest. Vakuová svářečka folií za 299,90. Rýžovar za 349,90. A tyčový mixér za 329,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Do zlatova smažený sýr Novako. Pochoutka, kterou si dopřejete za pár minut i bez pracné přípravy. Jedinečná souhra mezi bramborovými kroketami Novako a lahodné chuti sýru, co vás přitáhne a nepustí. Je prostě... Novako. Přímo na váš stůl.
1: Oslavit Halloween s fantazií? To se vyplatí. Nikdo neumí Halloween lépe. Od čtvrtka v Lidlu lepka z bombony různé druhy za 149,90. A dětský kostým na Halloween s aplikací za 199,90. Halloween v Lidlu, to se vyplatí.

0: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Víc pro každý den. Užijte si pohodlí. S pyžamy se styčem za 249 korun. Pro zachumlání

0: si i další zajímavá zvířata a co ukrývá egyptská poušť.
1: Cheopsova pyramida.
0: Poznávej svět hravě s Globusy pro menší i větší objevitele od Alby.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů a salátová okurka 1 kus za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Jdu si dát pauzu.
4: Dej si pauzu. Dej si KitKat. Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
2: Od čtvrtka české přílohové brambory na uskladnění 10 kg za 99,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Když den nejede podle vašich představ, můžete mu dát vlastní směr. Využijte minutovou půjčku se sazbou o 4,9% ročně. Je normální chtít víc. Klidně hned. Raiffeisen Bank.
6: Může být pečivo zdravé a chutné zároveň?
7: Albertu, může. Naše mlynářské žitné pečivo má vysoký obsah vlákniny a přitom chutná všem. Nyní jsme navíc pořádně ukrojili z ceny, a to hned 15% na celou mlynářskou řadu v aplikaci Můj Albert. Lepší pro vás, lepší pro zdraví. Albert.
8: Hádejte, kdo přišel za Felixem na večeři. Robbie Williams.

0: Purina. Nové granule Felix. Křupavá dobrota s lahodnou kombinací dvou příchutí. Felix Doubly Delicious. Je fajn kocourem být. Purina.
1: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
2: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo, zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
4: Hlavní hvězdy na plac.
5: Čau, Esterko.
6: Čau.
5: Co mám teda říkat?
6: Ty jsi že scénář?
7: Stop! Kde je sakra ten Schulz?
4: Právě volá, že ho napadlo staro divokých prasat.
8: Storáč, zkuste někoho jinýho.
4: A co třeba Jindra? Šampion fantasy ligy. A navíc nevypadá vůbec špatně.
9: Pro všechny sportovní i sázkařské hrdiny je tu Tipsport.
10: Když vidíte Albert, neporazitelné, levnější nehledejte.
11: Chibo Gold Selection u nás za 124,90, slunečnicový olej Gustona za 26,90 a filet z lososa za 28,90. Albert.
12: E-shop Dr. Max nabízí. Prospan sirup usnadňuje vykašlávání a ulevuje od kašle. Nyní s 20% slevou. Sleva až 26% na přípravky GS a Cemio. Na játra extra silný GS Ostropestřec, na klouby Cemio Kamzík. E-shop Dermax.cz.

Chcete trávit podzim takto nebo takto? Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat jednou týdně Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů a užijte si podzim naplno. Chraňte své zdraví s Oscilocoxinem.

0: Dacia Bigstra se zvýhodněním až 115 000 korun během dní výhod Dacia.
1: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
2: Postarejte se o svou budoucnost.
1: To dělají moderní lidé. Investují.
2: A na to mohou být hrdí.
1: Jejich peníze pracují v XTB.
3: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.

0: Když dostaneš něco navíc, cítíš se navíc. ID Polo již od 599 tisíc korun. Nabito něčím navíc. Volkswagen.
1: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
2: Přijďte si do Billy pro ještě výhodnější čerstvost. Právě teď brambory za 9,90 anebo špalíček z vepřové pečeně jen za 74,90. Billa.
3: Poznejte Kia Sportage. Legendární SUV, které drží tempo s vámi. Se širokou nabídkou výkonných spalovacích i hybridních motorizací a 7letou zárukou. Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 140 tisíc korun.
4: Kia. Movement that inspires.
5: A teď rychlovka. Máš iPad, takže...
6: Mám levnou energii.
5: Protože...
6: Jsem nahrál vyúčtování na iPad.cz.
7: Správně. S iPad máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u iPad. iPad. Život s lepší energií.
8: Velké sousto. Rozdělte si ho a dopřejte si to, po čem toužíte. Hned. Platbu si rozdělíte u vybraných prodejců. Teď s úrokem maximálně 6,9. Ať to peněženku nepálí. Více na homecredit.cz.

0: z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si výhodně třeba nový Peugeot Rifter. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Lerdamer, lahodná chuť, tak jedinečná a neodolatelná. Ahoj.
1: Taky nemůžu přestat ochutnávat.
2: Lerdameru není nikdy dost. Lerdamer, opravdu chutný.
3: Víte, když máte dobrou energii, všechno do sebe perfektně zapadá. Vždyť jde tak nějak hladce, jako po másle. Je to prostě jako mít každý den neděli. O nic se nestaráte, naopak, někdo se postará o vás. A vidíte to? Oni makají v neděli.
1: Dneska je ale pondělí.
3: Pondělí?
1: Aha. Nic, já už musím.
3: A kolik je? Jiřinko? Jiřinko, je pondělí, musíme!
4: E.ON, nechte to na nás.
5: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno možné.
6: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
4: Nebojte se o ně. Usupa, ať už jdou děti poprvé sami do školy nebo na trénink, s O2 Spolu víte, že jsou v pořádku. I když zůstanou sami doma,
7: jsme doma,
4: anebo vyrazí do světa.
7: To klid.
4: Spojujeme nejvíc rodin v Česku. Internet, volání a OnePlay ve zvýhodněném balíčku O2 Spolu. O2, více ze života.
8: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Slevami se jen hemží spotřebiče LG, které pořídíte až o 20% levněji.
9: Hustí.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Krása má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte jedinečnou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
11: Nice Price Combo? Teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
12: Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat Oscilocoxinum pro prevenci chřipky.

Thank you.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová pečeně bez kosti u nás kilo za 69,90, maliny Albert za 34,90 a Božkov originál za 119,90. Albert.

0: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
1: Co?
0: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
2: Best for you za 89. Vyber si cheese nebo iTwist a sestav si svou perfektní čtyřku. Best for you, jen za 89. Nyní v KFC.

0: Dacia Bigstra se zvýhodněním až 115 000 korun během dní výhod Dacia.
1: Někdy se člověk musí otáčet, jindy otáčet každou korunu. A někdy se plány otočí v jedné vteřině. Aby se kolotoč točil správně, Home Credit vám může půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte online do 15 minut. Ať se svět točí kolem vás. Home Credit.
2: Pizza La Mia Grande? Zážitek jako z pizzerie. Má extra tenké těsto, křupavý okraj a úžasnou oblohu. A nyní u vás doma. La Mia Grande. Dokonale tenká pizza od doktora Edkra.
3: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se skvělými cenami. Vejce M 30 kusů za 89,90 s kartou Můj Globus. Nebo chlazené kuře kilo za 49,90. Globus.
4: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
5: Přátelé sdílejí vše, protože společně je všechno větší zábava. Objevte novou kolekci figurek a cool vychytávek Funko Pop One Piece. Objevte nyní v Kinder Joy.

0: Když dostaneš něco navíc, cítíš se navíc. ID Polo již od 599 tisíc korun. Nabito něčím navíc.
1: Volkswagen.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Lavaca zrnková káva za 399,90 a Švartou džem koupí dvou kusů za 59,95 za kus. Bila.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Sledujte své zdraví se Samsung Galaxy Watch 9 za super cenu a s cashbackem navíc.
4: Hustí.
3: Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Poznejte Kia Sportage. Legendární SUV, které drží tempo s vámi. Se širokou nabídkou výkonných spalovacích i hybridních motorizací a 7letou zárukou. Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 140 tisíc korun.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte v říjnu alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Za péči o své zdraví vás teď odměníme. Doktor Max.
8: Jen 11% Čechů dokáže při vážné nemoci pokrýt rodinné výdaje déle než rok. Naše životní pojištění pomůže zajistit vaši rodinu, když do života zasáhne vážná nemoc. Tady a teď. Generali Česká.
9: Lidské oko zachytí miliony barev během mrknutí. Každý detail, odstín, okamžik. Matone Vision. Obohacená o zeaxantin, lutein a zinek. Pomáhá udržovat vaše oči zdravé. Matone Vision. Život v plném rozlišení.

0: prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Lerdamer, lahodná chuť, tak jedinečná a neodolatelná. Ahoj.
1: Taky nemůžu přestat ochutnávat.
2: Lerdameru není nikdy dost. Lerdamer, opravdu chutný.
3: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
4: Postarejte se o svou budoucnost.
3: To dělají moderní lidé. Investují.
4: A na to mohou být hrdí.
3: Jejich peníze pracují v XTB.
5: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
6: Když vidíte Albert, neporazitelné, levnější, nehledejte.
7: Chibo Gold Selection u nás za 124,90, slunečnicový olej Gustonat za 26,90 a filet z lososa za 28,90. Albert.

0: Exotika bez přestupu.
1: Jasně, přestupujeme do plavek.
2: Vyrazte se ohřát do exotiky. Na invia.cz najdete tisíce zájezdů, včetně exotiky s přímým letem. Třeba Kenya, Dominikánská republika nebo Maledivy. Vybírejte na Invia.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Rama margarín 950 gramů za 89,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Kaufland.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Slevami se jen hemží spotřebiče LG, které pořídíte až o 20% levněji.
5: Hosti.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
7: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo, zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
8: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
4: Datart nákupy. Ušetřete až 20% za malé domácí spotřebiče a kávovary Philips.
5: Hosti.
4: Datart.
9: Hárejte, kdo přišel za Felixem na večeři. Robbie Williams.

0: Purina. Nové granule Felix. Křupavá dobrota s lahodnou kombinací dvou příchutí. Felix Doubly Delicious. Je fajn kocourem být. Purina.
1: Může být pečivo zdravé a chutné zároveň?
2: Albertu, může. Naše mlynářské žitné pečivo má vysoký obsah vlákniny a přitom chutná všem.
3: Nyní jsme navíc pořádně ukrojili z ceny, a to hned 15% na celou mlynářskou řadu v aplikaci Můj Albert. Lepší pro vás, lepší pro zdraví. Albert.
4: Quiet, please.
5: Jdi do toho jako profík. Kráčej hrdě jako profík. Každý úder, každý míč. Myš jen víš, nikdy se nezastavíš. Jak s tebou roste, sám to víš, když se staráš jako profík.
0: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Proplan.
6: Když den nejede podle vašich představ, můžete mu dát vlastní směr. Využijte minutovou půjčku se sazbou o 4,9% ročně. Je normální chtít víc. Klidně hned. Raiffeisenbank.
7: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
0: Nastartovat ráno můžete i příjemněji. Vstát správnou nohou jde totiž překvapivě snadno. Místo ranních experimentů stačí jeden lahodný rituál. Darujte si jemné ráno s Nescafé Crema nebo ještě jemnější s

0: novinkou Nescafé Crema Delicate.
1: Dobré ráno, Lorenzo. No. Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere. Perfetto. Delonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
2: Tati, co je tohle za auto?
3: Taková moje srdcovka. Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
2: Nebo pro tebe, tati.
4: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
5: I want to break free. Objev lahodné tabulky KitKat. Křupavá oplatka, neodolatelná náplň, politá mramorovanou čokoládou. Dej si pauzu, dej si KitKat.
6: Red Bull vám dává křídla.
7: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
8: Vepřová pečeně bez kosti u nás kilo za 69,90, maliny Albert za 34,90 a Božkov originál za 119,90. Albert.
9: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.

Když dělám stojky. Dělám stojky. Nechci čáru, dělám stojky. Dělám stojky. Nečum na mě, chyť mi nohy. Dělám stojky. Dělám stojky.

0: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna

0: radí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor FreeStyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
1: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
2: Už žádný, mami, restartuj to.
3: Už se mi nesekne při penalti.
4: Už nespane, když páříme s klukama.
1: Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás.

0: Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
1: Pořiďte si Redmi Note 17 Pro Max 5G s baterií s až 3denní výdrží. Se slevou a bonusem vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 599 korun. T-Mobile.
2: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte se ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
3: Jaho. Ne. Čoko.
4: To má po tobě.
5: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
3: Tutti frutti.
6: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x 500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
4: Vybrali jste si dobře?
3: Já.
7: Začni den jako šampion. Čím ostřejší, tím snazší. Měď se zahřívá rychle a hraje fér. Krásná práce. Kolekce Silvercrest Signature od André Agassiho.
8: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodora má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci...
9: Tobě jsem koupil vysavač na drobky.
10: Asi slušnej budget.
9: Bylo to...
11: Úplně za hubičku.
12: Od ikonického designu až po technické detaily. Objevte svět LEGO v Datartu. Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
13: Ty musíme chránit. Božkov. Spolu jsme sami sebou.
14: Je.
15: Řekni heslo.
16: Opavia.
17: Minizvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
1: Pořiďte si ultratenký telefon Motorola Edge 70. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 699 korun. T-Mobile.
18: Zavést děti do školy, pracovní schůzka, fitko.
19: Home office. Odvolat schůzku. Zrušit fitko. Přesunout dětskou oslavu.
7: Nenechte bolest v krku ovládnout váš den. Tantum Verde účinně ulevuje od bolesti a léčí zánět od prvních příznaků až po ty intenzivní. Tantum Verde. Léčba, které věřím.
20: Slevomat má právě teď extra slevy na stovky zážitků. Vypojďte stres v sauně. Potěšte chuťové pohárky. Nebo rozjeďte pořádnou akci, ať máte zase o čem vyprávět. Vyberte si zážitek s extra slevou a rezervujte ještě dnes. Slevomat. To musíte zažít.
21: Ani psí oči dneska nezabrali. Nikdo neměl na kiki čas. Ale jak to vlastně začalo? Do hry vstoupila Foodora se slevou 100 korun. A udělala ze zápasu lahůdku, od který se nešlo odtrhnout. Promiň, kiki. Foodora. Protože chci...
22: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
23: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
24: A dělají to taky ostatní?
23: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
25: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.

0: Exotika bez přestupu?
1: Jasně, přestupujeme do plavek!
2: Vyrazte se ohřát do exotiky. Na invia.cz najdete tisíce zájezdů, včetně exotiky s přímým letem. Třeba Keňa, Dominikánská republika nebo

0: O Maledivy vybírejte na Invia.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Usnadněte si vaření se spolehlivými spotřebiči ETA a ušetřete až 30%.
2: Hustý.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Do zlatova smažený sýr Novako. Pochoutka, kterou si dopřejete za pár minut i bez pracné přípravy. Jedinečná souhra mezi bramborovými kroketami Novako a lahodné chuti sýru, co vás přitáhne a nepustí. Je prostě... Novako. Přímo na váš stůl.
1: Datart nákupy. Pořiďte si domů televizi LG a užijte si chytré funkce a výhodný nákup.
2: Hustí.
1: Datart.
4: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
5: Dobré ráno, Lorenzo. No. Udělám si, co budu chtít já. Okej. Díky, Rogere. Perfetto. Delonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
6: Zlato, s miminkem potřebuješ chlor a čistič.
7: Chlor je agresivní.
8: A čistič nedezinfikuje.
7: My používáme Sanitol.
8: Žádné bakterie, žádné nečistoty.
6: Tak leskle.
7: Přejděte na Sanitol.
9: Dobrý por.
10: Auajs, co to bylo?
9: Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
11: Red Bull vám dává křídla.
12: Nastartovat ráno můžete i příjemněji. Vstát správnou nohou jde totiž překvapivě snadno. Místo ranních experimentů stačí jeden lahodný rituál. Darujte si jemné ráno s Nescafé Crema nebo ještě jemnější s novinkou Nescafé Crema Delicate.
13: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
14: Je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby. Ale i pro ranní zombíky. Pro cukrholky. Pro gaučisty. Pro uždibovače. Vlnovlásky. Lufťáky. Pro velké šéfy. I mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
15: Můj táta je trochu prdlej, ale když se něco stane, všechno zachrání. Někdy je fakt bláznivej, ale já ho mám nejradši na světě. Linteo.
16: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots, protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapse odstraňují skvrny a jejich svěží vůně vydrží. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí. Výhodné nabídky výrobků značky Ariel nyní najdete v drogeriích Teta.
17: Když den nejede podle vašich představ, můžete mu dát vlastní směr. Využijte minutovou půjčku se sazbou o 4,9% ročně. Je normální chtít víc. Klidně hned. Raiffeisen Bank.
18: Tohle je Galen, zakladatel výzkumu jater, na kterého vědci navazovali 1800 let v procesu poznání. Lagosa s účinnou látkou Silimarin podporuje léčbu při nahromadění tuku v játrech v důsledku nesprávného životního stylu, také při poškození jater alkoholem, léky nebo otravou houbami. Lagosa, vaše játra pod ochranou sil přírody a vědy.
2: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda 280 gramů za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák

0: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
1: Co?
0: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
2: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z nabídky akčních modelů, nyní v metalickém

0: GoPro. Intenzita čerstvých zrnek. Sametová mléčná pěna. Nejrychlejší čištění systému na mléko. Philips Laté GoPro.
1: Teď hádám já. Je to daleko?
2: Celkem jo.
1: A už jsme tam někdy byli.
2: Mhm.
1: Ale tudy jedeme prvně.
2: Dneska si totiž můžem trošku zajet.
3: Nová Škoda Epic s dojezdem až 440 km. Pro vaše epické zážitky.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Usnadněte si vaření se spolehlivými spotřebiči ETA a ušetřete až 30%.
5: Hosti.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Jaho, ne, Čoko.
7: To má po tobě.
8: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajvky.
6: Tutti frutti.
9: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
7: Vybrali jste si dobře?
6: Já.
10: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Rama margarín 950 gramů za 89,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Kaufland.
11: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: V Grand Optical s vámi máme mnoho společných příběhů. Někteří svěřili kus rodinné historie, jiní zase zachránili situaci na poslední chvíli. S roky navíc přicházejí nejen dobré příběhy, ale také slevy na stovky stylových obrouček. Ušetřete přesně tolik procent, kolik vám je let. Grand Optical.
11: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
13: Už žádný, mami, restartuj to.
14: Už se mi nesekne při penalti.
15: Už nespane, když paříme s klukama.
11: Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
16: Nejvýhodněji si půjčíš na Zonky. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
17: Cože?
16: 3,75%! Zonky, lidé lidem.
18: Pro každou výzvu, pro každý den. Magnézia. Lví síla pramenící z hlubin přírody. Síla přírodního hořčíku, která vám pomůže se soustředit a překonávat únavu. Magnézia. Lví síla přírodního hořčíku.
19: To nejdůležitější se děje uvnitř. Nový jogurt Probio 2 od mlékárny Kunín obsahuje probiotika a navíc také prebiotika. Dopřejte si dvojité plus pro pocit lehkosti každý den. Vyzkoušejte Probio 2 od mlékárny Kunín.
4: Nákupy. Skvělou cenou, ale i parádním obrazem vás zaujme chytrá televize Hisense.
5: Hosti.
4: Datart.
20: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
21: Slevomat má právě teď extra slevy na stovky zážitků. Vypojďte stres v sauně. Potěšte chuťové pohárky. Nebo rozjeďte pořádnou akci, ať máte zase o čem vyprávět. Vyberte si zážitek s extra slevou a rezervujte ještě dnes. Slevomat. To musíte zažít.
22: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
23: A dělají to taky ostatní?
22: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
24: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
25: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Protože chci

0: Vánoce ty musíme chránit. Božkov. Spolu jsme sami sebou.
1: Ikona, která stála u zrodu řady Q. SUV s velkorysým prostorem. Elegance a nadčasový design. Pokročilé technologie. Nová definice legendy. To je Audi Q7. Audi. Náskok díky technice.

Skutečný luxus není o tom mít víc. Je o tom prožívat víc. Vítejte v nové éře hladké pokožky. Braun Nevo. První na světě s technologií Aerotouch.

0: Nejjemnější kontakt s pokožkou a nejhladší oholení bez kompromisů.
1: Nakupte produkty Braun za skvělé ceny v Alza dnech na alza.cz.
2: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
3: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete, a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
4: Schwarzkopf Gliss. Moje sebevědomí začíná u vlasů. Když jsou suché a poškozené, potřebuju péči, která je posílí. Nový Gliss Ultimate Repair Bonding Spray obnovuje mikrovazby pro viditelně méně poškození už po jednom použití. Lehký jako spray, intenzivní jako kůra. Gliss Ultimate Repair od Schwarzkopf. Forever you.
5: Ani letos na Halloween nesmí chybět. Kinder dobroty. Kinder Halloween. Strašidelně dobrý.
6: Konečně make-up i pro zralou pleť. Nový balzámový make-up s lehkou texturou obsahuje 80% pečujících složek ve vašem odstínu. Pomáhá pleť hydratovat a rozjasnit mi ji. Trumeč Hyaluron Tinted Balm od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Dopřejte rtům hydrataci a intenzivní barvu s rtěnkou Color Rich.
7: Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere.
8: DeLonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
9: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu Belarom zrnková káva za 199,90 a Seco Bianco nebo Rosato za 13,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Nátlak. Podezřelej odkaz. Jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
12: Outu. Více ze života.
13: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby. Ale i pro ranní zombíky. Pro cukrholky. Pro gaučisty. Pro uždibovače. Vlnovlásky. Lufťáky. Pro velké šéfy. I mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
14: Ty nejkrásnější věci přicházejí ze srdce. A dokonalá káva? S Philips Latte Go Pro. Intenzita čerstvých zrnek. Sametová mléčná pěna. Nejrychlejší čištění systému na mléko. Philips Latte Go Pro.
15: Krása má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte jedinečnou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
16: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy otáčet každou korunu. A někdy se plány otočí v jedné vteřině. Aby se kolotoč točil správně, Home Credit vám může půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte online do 15 minut. Ať se svět točí kolem vás. Home Credit.
17: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gaviskonem Duo Effect.

0: se, ty musíme chránit. Božkov. Spolu jsme sami sebou.
1: Pořiďte si ultratenký telefon Motorola Edge 70. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 699 korun. T-Mobile.
2: Řekni heslo.
3: Opavia.
4: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
5: V Grand Optical s vámi máme mnoho společných příběhů. Někteří svěřili kus rodinné historie, jiní zase zachránili situaci na poslední chvíli. S roky navíc přicházejí nejen dobré příběhy, ale také slevy na stovky stylových obrouček. Ušetřete přesně tolik procent, kolik vám je let. Grand Optical.

0: Askorvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitamínem C, D a zinkem. Ve formě, kterou máte rádi.
1: V Bile je úrodička, jak má být.
2: Na české farmě vypěstovaná a sklizená ve správný čas. Mrkev křupe, jak se patří. A tenhle fešák? To je svěžest sama.
1: To je naše značka Česká farma. Ovoce a zelenina od prověřených českých farem. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Skutečný luxus není o tom mít víc. Je o tom prožívat víc. Vítejte v nové éře hladké pokožky. Braun Nevo. První na světě s technologií AeroTouch. Nejjemnější kontakt s pokožkou a nejhladší oholení bez kompromisů.
4: Nakupte produkty Braun za skvělé ceny v Alza dnech na alza.cz.
5: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa a tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
6: Nátlak. Podezřelej odkaz. Jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
1: O2. Více ze života.
7: Ani letos na Halloween nesmí chybět.
8: Taky!
7: Kinder dobroty. Kinder Halloween. Strašidelně dobrý.
9: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů a salátová okurka 1 kus za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Já vím, díky. DeLonghi, vždy perfetto.
12: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy otáčet každou korunu. A někdy se plány otočí v jedné vteřině. Aby se kolotoč točil správně, Home Credit vám může půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte online do 15 minut. Ať se svět točí kolem vás. Home Credit.
13: Sajos. Dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified.
14: Pojištění s asistencí řemeslníka. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
15: Je. Řekni heslo.
16: Opavia.
17: Minizvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
18: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte se ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.

0: Konečně make-up i pro zralou pleť. Nový balzámový make-up s lehkou texturou obsahuje 80% pečujících složek ve vašem odstínu. Pomáhá pleť hydratovat a rozjasnit mi ji. Trumeč Hyaluron Tinted Balm od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Dopřejte rtům hydrataci a intenzivní barvu s rtěnkou Color Rich.
1: Zavést děti do školy, pracovní schůzka, fitko, home office, odvolat schůzku, zrušit fitko.

0: hokeji a chodí na houby. Ale i pro ranní zombíky, pro cukrholky, pro gaučisty, pro uždibovače, vlnovlásky, lufťáky, pro velké šéfy i mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. Eta je tu pro všechny.
1: Pořiďte si ultratenký telefon Motorola Edge 70. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 699 korun. T-Mobile.
2: Ty musíme chránit. Božkov. Spolu jsme sami sebou.

0: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Tady vám nesu něco z datártu, killerce něco na styling a nechting a tobě jsem koupil vysavač na drobky.
4: Asi slušný budget.
3: Bylo to...
5: úplně za hubičku.
6: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
7: Ty nejkrásnější věci přicházejí ze srdce. A dokonalá káva? S Philips Latte Go Pro. Intenzita čerstvých zrnek. Sametová mléčná pěna. Nejrychlejší čištění systému na mléko. Philips Latte Go Pro.
8: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z nabídky akčních modelů nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem za zvýhodněnou cenu můžete navíc cestovat bezpečně a s jistotou. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás.
0: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
9: Už žádný, mami, restartuj to.
10: Už se mi nesekne při penalti.
11: Už nespane, když paříme s klukama.
0: Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
12: Jaho. Ne. Čoko.
13: To má po tobě.
14: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
12: Tutti frutti.
15: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
13: Vybrali jste si dobře?
12: Já.
16: To nejdůležitější se děje uvnitř. Nový jogurt Probio 2 od mlékárny Kunín obsahuje probiotika a navíc také prebiotika. Dopřejte si dvojité plus pro pocit lehkosti každý den. Vyzkoušejte Probio 2 od mlékárny Kunín.
17: Pořiďte si Redmi Note 17 Pro Max 5G s baterií s až 3denní výdrží. Se slevou a bonusem vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 599 korun. T-Mobile.
18: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo 5x bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro 5x zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil.
19: Slevomat má právě teď extra slevy na stovky zážitků. Vypojďte stres v sauně. Potěšte chuťové pohárky. Nebo rozjeďte pořádnou akci, ať máte zase o čem vyprávět. Vyberte si zážitek s extra slevou a rezervujte ještě dnes. Slevomat. To musíte zažít.
20: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda 280 gramů za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 9,90.

0: 59,90. Kaufland.
1: Datart nákupy. Ušetřete až 20% za malé domácí spotřebiče a kávovary Philips.
2: Hustí.
1: Datart.
3: Pokud se život jeví jako horská dráha plná stresu, v práci i doma, stres může zvýšit spotřebu magnézia. Zvažte Magnerot, jediné magnézium s kyselinou orotovou pro lepší vstřebávání. Pro účinné doplnění zvýšené potřeby a léčbu nedostatku magnézia během náročné každodenní jízdy. Magnerot, magnézium efektivně i při stresu.
4: Pro každou výzvu, pro každý den. Magnézia. Lví síla pramenící z hlubin přírody. Síla přírodního hořčíku, která vám pomůže se soustředit a překonávat únavu. Magnézia. Lví síla přírodního hořčíku.
5: Říká se, že kvůli úniku moči se máme cítit slabé. Stydět se za ní. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tena Lund. Vyzkoušejte vzorky z toho. Tena.
6: Nejvýhodněji si půjčíš na Zonky. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
7: Cože?
6: 3,75%! Zonky. Lidé lidem.

0: Ty musíme chránit. Božkov. Spolu jsme sami sebou.
1: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
2: A dělají to taky ostatní?
1: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
3: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
4: Ikona, která stála u zrodu řady Q. SUV s velkorysým prostorem. Elegance a nadčasový design. Pokročilé technologie. Nová definice legendy. To je Audi Q7. Audi. Náskok díky technice.

0: Pizza La Mia Grande? Zážitek jako z pizzerie. Má extra tenké těsto, křupavý okraj a úžasnou oblohu. A nyní u vás doma. La Mia Grande. Dokonale tenká pizza od doktora Edkra.
1: V Globusu slavíme 30 let díky vám. Odměňte se skvělými cenami. Jihočeské máslo, čtvrt kila za 34,90 s kartou Můj Globus. Nebo sleva až 40% na vybraná plechovková piva. Globus.
2: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Usnadněte si vaření se spolehlivými spotřebiči ETA a ušetřete až 30%.
4: Hosti.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Best for you za 89. Vyber si cheese nebo iTwist a sestav si svou perfektní čtyřku. Best for you, jen za 89. Nyní v KFC.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
7: Co?
6: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
8: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
7: Ano. Ano. Ano.
8: A tohle?
7: Mm-hmm.
8: A tohle?
7: Ano.
9: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
8: A tohle?
7: Ano.
9: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
10: Ani letos na Halloween nesmí chybět.
11: Taky!
10: Kinder dobroty. Kinder Halloween. Strašidelně dobrý.
12: Někdy se člověk musí otáčet, jindy otáčet každou korunu. A někdy se plány otočí v jedné vteřině. Aby se kolotoč točil správně, Home Credit vám může půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte online do 15 minut. Ať se svět točí kolem vás. Home Credit.
13: Tik tak tu.

0: receptů. Otoč a vychutnej si oba.
1: Datart nákupy. Pořiďte si domů televizi LG a užijte si chytré funkce a výhodný nákup.
2: Hustí.
1: Datart.
3: V Kauflandu již od středy Superkauf. Kámistři od Fochu rodinný vepřový balík, kilo za 74,90. Medas, med 1200 gramů za 119,90. A kupon se slevou 30% na bílé tvarohy. Kaufland.
4: Lidské oko zachytí miliony barev během mrknutí. Každý detail, odstín, okamžik. Matone Vision, obohacená o zeaxantin, lutein a zinek. Pomáhá udržovat vaše oči zdravé. Matone Vision. Život v plném rozlišení.
0: Přátelé sdílejí vše, protože společně je všechno větší zábava. Objevte novou kolekci figurek a cool vychytávek Funko Pop One Piece. Objevte nyní v Kinder Joy.
5: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
6: Jen 11% Čechů dokáže při vážné nemoci pokrýt rodinné výdaje déle než rok. Naše životní pojištění pomůže zajistit vaši rodinu, když do života zasáhne vážná nemoc. Tady a teď. Generali Česká.
7: Philips One Blade. Oholí jakkoliv husté vousy. Rychle a snadno. One Blade nepořeže ani

0: nepodráždí. Postará se o všechno. Oholí i tělo. Jeden nástroj, nula starostí. Philips One Blade.
1: Úrok klesl na 3,75.
2: Cože?
1: Je. Petřev Hlušec, poslouchej, udělej to jako lidi. Ti si půjčují nejvýhodněji na zonky, na cokoliv potřebují. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
2: Cože?
1: Raději to zakroužkuji. 3,75.

0: ještě čistit, aby žádné místo nezůstalo opomenuté. S Philips Solicare máte 100% kontrolu nad čištěním přímo na kartáčku. 20x efektivnější. Šetrník dá s ním. Feel the care. Philips Solicare.
1: I letos rozdělíme malým hokejistům a hokejistkám 11,5 milionu korun. Kaufland. Puky pomáhají.
2: Už teď vím o dětech, který budou jednou lepší než my.
3: Třeba tenhle, co mě dostal.
4: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.

0: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
1: Skutečný luxus není o tom mít víc. Je o tom prožívat víc. Vítejte v nové éře hladké pokožky. Braun Nevo. První na světě s technologií AeroTouch. Nejjemnější kontakt s pokožkou a nejhladší oholení bez kompromisů.
2: Nakupte produkty Braun za skvělé ceny v Alza dnech na alza.cz.
3: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránil. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
4: Někdy se člověk musí otáčet, jindy otáčet každou korunu. A někdy se plány otočí v jedné vteřině. Aby se kolotoč točil správně, Home Credit vám může půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte online do 15 minut. Ať se svět točí kolem vás. Home Credit.
5: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gaviskonem Duo Effect.
6: Schwarzkopf Gliss. Moje sebevědomí začíná u vlasů. Když jsou suché a poškozené, potřebuju péči, která je posílí. Nový Gliss Ultimate Repair Bonding Spray obnovuje mikrovazby pro viditelně méně poškození už po jednom použití. Lehký jako spray, intenzivní jako kůra. Gliss Ultimate Repair od Schwarzkopf. For every you.
7: Ani letos na Halloween nesmí chybět. Kinder dobroty. Kinder Halloween. Strašidelně dobrý.
8: Datart nákupy. Skvělou cenou, ale i parádním obrazem vás zaujme chytrá televize Hisense.
9: Pusti.
8: Datart.
10: Nátlak. Podezřelej odkaz. Jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
11: O2. Více ze života.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu Belarom zrnková káva za 199,90 a Seko Bianco nebo Rosato za 13,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Zavést děti do školy, pracovní schůzka, fitko...
14: Home office. Odvolat schůzku. Zrušit fitko. Přesunout dětskou oslavu.
15: Nenechte bolest v krku ovládnout váš den. Tantum Verde účinně ulevuje od bolesti a léčí zánět od prvních příznaků až po ty intenzivní. Tantum Verde. Léčba, které věřím.
16: Ty nejkrásnější věci přicházejí ze srdce. A dokonalá káva? S Philips Latte Go Pro. Intenzita čerstvých zrnek. Sametová mléčná pěna. Nejrychlejší čištění systému na

0: Léko. Philips Laté GoPro.
1: Konečně make-up i pro zralou pleť. Nový balzámový make-up s lehkou texturou obsahuje 80% pečujících složek ve vašem odstínu. Pomáhá pleť hydratovat a rozjasnit mi ji. Trumeč Hyaluron Tinted Balm od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Dopřejte rtům hydrataci a intenzivní barvu s rtěnkou Color Rich.
2: Pojištění s asistencí řemeslníka. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
3: Fotbal rozhýbe každého. Nedovolte, aby vás bolest vyřadila ze hry. Voltaren Forte a Voltaren léčivá náplast působí hluboko v místě bolesti pro dlouhotrvající úlevu. Voltaren, oficiální licencovaný produkt UEFA Champions League.
4: V Grand Optical s vámi máme mnoho společných příběhů. Někteří svěřili kus rodinné historie, jiní zase zachránili situaci na poslední chvíli. S roky navíc přicházejí nejen dobré příběhy, ale také slevy na stovky stylových obrouček. Ušetřete přesně tolik procent, kolik vám je let. Grand Optical.
5: Pořiďte si ultratenký telefon Motorola Edge 70. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 699 korun. T-Mobile.
6: Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere. DeLonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
7: Je.
8: Řekni heslo.
9: Opavia.
10: Minizvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.